0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hi, this is Madonna.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Krásné ráno, 6 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Američany a ostatními spojenci. Očekává se účast Donalda Trumpa. Za Českou poletí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. V české debatě o summitu dominoval spor o složení delegace. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat. A teď z našeho regionu.
9: Plzni by měl být nový krytý bazén. Město a Západočeská univerzita chtějí v září podepsat memorandum o společném postupu při městských stavbách sportovní haly a zmíněného bazénu. Město je chce vybudovat vedle areálu kampusu v Plzni na Borech. Zároveň se tam počítá také s výstavbou nového parkovacího domu. A nechybí ani dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude většinou oblačno, přechodně i polojasno. Počítat máme s občasnými přeháňkami. Teploty se dnes usadí mezi 25 a 29 stupni Celsia.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: Krásné dobré ráno s vámi, Lea, tak schválně. Kdo se dneska ráno probudil a první myšlenka byla, to už je fakt po tom volnu. Tak nebojte, nejste v tom sami. Po prodlouženém víkendu dneska Buník zněl o něco protivněji než obvykle, co si budem, ale já vám slibuju, že to společně rozjedeme. Jo, a jestli jste náhodou před chvílí slyšeli takový ten rozuřený jekot, tak to byl Donald Trump, protože jeho Američany vyřadila na mistrovství světa ve fotbale Belgie, tak klídek do níku, jo? Nemusíš pořád jen vyhrávat, i když vlastně on ti tohle ještě nikdy nikdo neřekl, co? Tak pár minut po šesté, přátelé, Hit Radio je s vámi, hrajeme ty největší hity, tak dobré ráno, Česko.
6: Hit Radio FM+.

11 minutek po 6. 7. úterý ráno s vámi Leona. Hezký dobrý den. Přežili jsme nekonečný třídenní víkend, co si budem. Konečně zase můžeme být v práci s nejmilejšími kolegy a hlavně našimi šéfy. Tak přátelé, dobré ráno a to celé 4 dny v řadě. Než nás rozdělí zase další otravný víkend, že jo? To je strašný, samý volno všude. Ne, ale vážně. Tohle bylo takový zvláštní pro někoho z vás. V jednu chvíli je pátek večer, pak to udělalo a najednou celonárodní třídenní dovolená je v čoudu. Nějaké kouzlo asi, co? Ale nic si z toho nedělejte. V prosinci nás čeká volno 4 dní, Štědrý den totiž vychází na čtvrtek. Ono se to nezdá, ale za 5 měsíců je tady čerta Mikuláš, že jo? Takže mimochodem, dneska budete v práci nejopuštěnější ze všech. Spousta lidí si volné pondělí vybrala za start dovolené, ale na druhou stranu zase budete mít v práci pohodu, klídeček a taky nás a skvělou muziku, kterou posílám i teď. Lost Frequencies, The Feeling. Hezké ráno.

0: Dvě minutky po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste byli taky včera tak trošku zmatení, jestli obchody jsou, anebo nejsou otevřený. Mně se včera vrátil od babičky syn, byl tam pár dní na prázdninách, tak si říkám, Nino, pojď, jdeme koupit něco za to vízo, protože ukončil devítiletku. A pak říkám, ty brďo, oni mají asi zavřeno. Samozřejmě, že ne, že jo, co si budem, já se v tom občas plácám jak laktan v cukrové vatě. No a teď si představte, že nám to chtějí někteří politici tak trošku zjednodušit. Ale nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Prý by bylo nejlepší je zavřít na všechny svátky. Tudíž, aby obchody nebyly otevřený vůbec, zákaz prodeje 1. května, 5. 6. července, 17. listopadu. A volný den by zaměstnanci obchodu mohli trávit doma s rodinami, což je krásný. Ale dovedeme si vůbec představit, co by se v obchodech dělo 23. prosince nebo den před Velkým pátkem. Tak prosím vás, za všechny naše posluchače Hit Rádií, kluci a holky v parlamentu, raději na to nesahejte, nechte to tak, my už si to nějak vyřešíme sami. Teď se mrkneme na cesty, dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
8: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
7: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
8: Dětské trampolíny, lanové hřiště,

0: střední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené nepojízdné auto vás teď může zdržet na dálnici D5. Dávejte si pozor na kilometru 42 ve směru od Prahy do Plzně. Stojí u krajnice, některá auta tam i tak vybočují.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: is my husband. To je věta, kterou jsem si opakovala po třech dnech v Karlových Varech. Jo, jo, jo, kdo jste tam byl, určitě víte, o čem mluvím. Každopádně teď už ranní update s Kubou, právě teď.
1: Ranní update.
2: Uklidili okolí řeky, teď jim za to hrozí trest. Ekologičtí aktivisté v Anglii dobrovolně vyčistili znečištěné okolí řeky, úřady to ale teď řeší jako neohlášený zásah do přírody. Podle policie dobrovolníci porušili zákonem chráněný režim v dané lokalitě. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska nad Slovinskem. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
0: Kubo, díky a my pokračujeme dál. Největší, nejlepší hity jsou tady.
3: Push me and then just touch me.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte úterní snídaní šampionů s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Zázraky se dějí, máme tady příběh, který napsal sám život. Alespoň, jak jsem zmiňovala, ty zázraky se dějí, minimálně na Hané. Neuvěříte, v Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet jen tak tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Prostě krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. A to je naprosto skvělý. Včera jen někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel konečně vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta a ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Jo, dostanou za uši, nicméně tenhle zapomenutý tablet ukázal, že pořád ještě nekrademe všechno, co není přivázané. Tak palec nahoru.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číha za rohem.
2: Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6.
1: Divoký západ Hitrádia FM+.
3: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
4: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
3: Vaše centrum nákupů a zábavy.
4: Olympiaplzeň.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
7: Tuto topí?
8: Kde?
7: Žádný

0: CZ. Pozor, mimochádná správa. Desahík, žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení ode dneška čeká řidiče v centru Plzně. Začíná rekonstrukce v ulici Na Roudné, která je proto neprůjezdná. Jezdí se objížďkou přes Lochotín nebo Doubravku.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tipery Hit Radio s vámi. Nudíte se? Tak si kupte robota, přátelé, kamarádi. Má upravené nechty, kouká vám do očí a pod kůží schovává kovovou kostru za cenu malého auta. Tak si představte, že čínská firma právě začala prodávat prvního sériového robota proti osamělosti. Základ stojí necelých 400 tisíc, ale verze Ultra vyjde na 3,1 milionu korun. Za to máte v Česku slušné auto nebo dokonce základ na hypotéku, co si budem. No a teď to nejšílenější. Za příplatek mu dají obličej vaší bývalé lásky a nebo třeba oblíbené celebrity, kohokoliv vy si řeknete. Má to AI, takže to s vámi konverzuje, podávám to dokonce i ruku. A Čína sází na to, že jsme tak osamělí, že si raději koupíme kus hliníku potažený silikonem, než abychom šli prostě třeba ven do baru a seznámili se. Jo, a ještě jeden takový point. Má v očích kamery a v hrudi senzory, takže vlastně může to být někoho z vás i tchýně, jen s vypínačem v zádech. Pojďme radši hrát. Niko Santos právě teď. Hezké dobré ráno. Je úterý 7.7.

Nico Santos, Hit Radio, s vámi Lea, 7.7.2026, úterý ráno, hezký dobrý den. Mě tady od rána v kamarádi chodí taková jedna zpráva snad na všechny naše platformy, Facebook, Instagram, na moje osobní účty a tak podobně, že to se prostě nedá a já se tady o to s vámi musím podělit. Mě tady píše partička Lucka, Martina, Jirka, Teres a Helena. Napsali mi zprávu: čau Leonko, pust nám prosím nějakou pořádně letní vypalovačku, nechtělo se nám do práce, potom volnu. Rádi tě posloucháme, celé vaše Hit Radio, a ty si pořád taková pozitivní, a kdo jiný by nám mohl splnit tohle přáníčko než ty, Leonko, prosíme moc. Lucka, Martin, Jirka, Teres, a taky nám řekni, jak bylo ve Varech, chyběla si o víkendu, posloucháme tě pořád, prosím, prosím, zahraj nám. Ty brďo, no tak jo, prostě jo, zahraju vám tady zkrácenou verzi oblíbeného songu, myslím si, že udělám radost i většině z našich posluchačů. A jak bylo ve Varech? Ve Varech bylo krásně, můžete se mrknout na můj Instagram Lea Giongiosi, sledujte samozřejmě i naše Hit Radio a vy mi budete psát určitě celý ráno, takže já vám posílám song právě teď, jo? Taková zkrácená verze, tak hezké vstávání. A ať vám to v práci uteče, jo? My pracující to přežijeme společně.

0: Leonis Eteru Hitrádia, hezké dobré ráno, za chviličku si dáme zprávy a hodinka je za námi a další dvě před námi. Buďte s námi.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: 7 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky. Připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
8: Prázdninová sezóna vrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Zástupci Europarlamentu a členských států už vyjednali předběžnou dohodu. Počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů. Proces vrácení peněz by měl být taky rychlejší a snadnější. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. A teď z našeho regionu.
10: Kazňov by se mohl dočkat městského obchvatu. Silničáři řešili možné komplikace kvůli poddolovanému území. Výsledky průzkumu jsou nicméně příznivé. Nová trasa, dlouhá skoro 8,5 kilometru, má odvést dopravu mimo Kazňov a Rybnici, snížit tam hluk a zvýšit bezpečnost. Stavba má začít do 3 let. Oblačno, přechodně i polojasno, tak by měl vypadat dnešní den u nás na západě Čech. Předpověď slibuje taky občasné přehánky a odpolední teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Pár minutek po 7, hezké dobré ráno s vámi Lea, dnes je 7.7.2026 a přesně za rok nás čeká datum 7.7.2027. Vsadíme se, že matriky už teď tuší, že budou mít pěkně rušno, takže pokud někdo schání fotografa, kapelu nebo dort, možná by neměl čekat do příštího léta, co? My zatím servírujeme to, co je jisté, ty největší hity na Hitrádiu právě teď.
1: Hitrádio FM+.

Dobré, dobré ráno. Co říkáte mobily na táborech? Na pětině českých táborů nemohou děti totiž používat mobily a v 60% táborů mohou použít mobil jen v předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině mohou mobilovat vlastně kdy chtějí. Masakr, vemte si, že se třeba několik hodin nemůžete podívat na sociální sítě Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. To se dá přežít. Svět je čím dál tím přísnější, co si budem. To nám před 20 roky na táboře nikdo mobil nezakazoval, no možná před 20, před 25. Co vy a tábory? Jak to máte? Jaké máte vzpomínky? Mobily ano, anebo mobily ne? A jaký tábor byl váš ten nejlepší? Podělte se o to s námi. 777-937-777. Já když vzpomínám sama za sebe, já jsem tábory milovala, ale vždycky jsem byla taková ta, která na začátku brečela a potom jsem vlastně, když jsme odjížděli ten poslední den, tak jsem taky brečela, protože na začátku to bylo proto, vemte mě domů, mami, tati. A když ten tábor skončil, že se mi domů vůbec nechtělo. Možná to někdo máte společný, tak pojďme zašpomínat, podělte se o to. 777-937-777 a teď už dokola Miraj a Trips. Na chvíli letí.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Posloucháte Hit Radio, Shia, Elastic Hurts, s vámi Lea, hezké dobré ráno. A my jedeme společně na vaše tábory, kde jsme vzpomínali, co vy a vaše tábory, jaký byly ty nejlepší, jestli mobily ano, nebo mobily ne. Tak píše nám tady Honza, ahoj Hit Radio, mobil klidně nechte doma, aspoň nikdo nenatočí, jak zpíváte u ohně. Jo, a dodnes umím morzeovku, heslo na Wi-Fi už ne. Posluchač Honza, nebo nám tady taky píše Helena, když jsme jezdili na tábory my, mobil nebyl potřeba, když rodiče chtěli vědět, jak se máme, museli si prostě počkat na pohled. Tak potom se podepíšu všema deseti, je to tak. Taky nám tady píše další posluchačka, ahoj Leonko, jezdila jsem pravidelně na 14 dní a mobily tam byly přísně zakázaný. Spalo se ve stanech, chodilo se na klasický kadibudky, ježišmarja, kadibudky. Hráli se bezva táborovky, ráda na tyto tábory, paradoxně vzpomínám, byly o milionkrát lepší než ty, kde byly mobily a elektronika povolená. Vrátila bych čas a klidně si to i teď v 36 letech zopakovala Káťa. Káťo, tak já se k tobě 100% přidám a myslím si, že nebudu sama. Taky nám tady napsal Petr, ahoj Leonko, největší dobrodružství bylo přežít noční stezku odvahy. Dodnes si nejsem jistý, kdo se bál víc, jestli já nebo vedoucí schovaný ve křoví. Peťo, díky za zprávu, nebo tady ještě poslední, mobil bych dětem nechal doma, týden bez displeje a ještě nikomu neublížil. Naopak vzniknou vzpomínky na celý život, tak pod to se taky podepisuju. Tak prosím vás, pokud možno mobily nechte dětem doma, anebo opravdu jenom výjimečně v povolený čas a užívejte si toho tady a teď.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
3: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
2: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
11: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
13: Tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
14: Tuto topí?
15: Kde?
14: Žádný

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na jižním Plzeňsku. Dávejte si pozor na cestě z Plzně na písek u spáleného Poříčí. Havarovalo tam osobní auto a kvůli zranění jsou na místě i záchranné složky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: Alex Warren, Ordinary, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů v plném proudu a taky pomalu, ale jistě můžete začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, rychlá pětka za několik málo okamžiků, 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, to prostě chcete. Teď už ale s Kubou, ranní update.
1: Ranní update.
2: Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Invazivní čtverzubec stříbropásí se kvůli oteplování moří masivně šíří ve východním Středomoří, kde představuje riziko pro plavce. Ryba dokáže svým silným zkusem způsobit vážná zranění. Odborníci před letní sezónou varují turisty, aby byli ve střehu. Dnes je světový den čokolády. 7. července se neslaví náhodně. Předpokládá se, že právě 7. července roku 1550 byla čokoláda poprvé uvedena na evropský trh. Tak bychom to měli oslavit. A jak jinak, než kouskem čokolády.
0: Kubo, děkuji, už teď se mi zbíhají sliny, protože já jsem čokožrout. Pokud mi chcete někdo z vás, našich posluchačů, udělat někdy radost, tak prosím vás na adresu Hit Radia. Moc různý druhy čokolády. No a teď už rychlá pětka, pište, chci soutěžit 777-937-777 a posílám vám jeden song. Devadesátky, nesmrtelné hity. Kdo jste ještě neslyšel naše Hit Radio devadesátka, tak honem to napravte, protože jedna pecka za druhou. Ace of Base, Beautiful Life právě teď.

0: Live Life Ace of Base, dobré ráno, rychlá pětka a my jdeme soutěžit a dělat někomu z vás radost právě teď. Rychlá pětka. Já už vím, že máme na telefonu posluchače Zdeňka, dobré ráno.
1: No dobré ranko, ahoj.
0: No dobré ranko, Zdeňo, odkud jsi?
1: Já jsem kousek od Nového Bydžova.
0: Tak zdravíme do Nového Bydžova, doufám, že jsi ready, připravený soutěžit na našich pět ano. otázek.
1: Ano, jsem snad ready, doufejme.
0: Vyhrál by si 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Wow.
0: Což je prostě široká škála skvělých interpretů. Tata Boys, Kateřina Maria Tichá, Adam Jurice, Olympic, No Name, Mankáči, MIG21 a spousty dalších.
1: No,
0: tak jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Tak pojď, nádech, výdech.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Londýnem?
1: To bude Temže.
0: Ano, výborně. Žádné zaváhání, jdeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Ještě jedno, mi to přeskočilo.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Měsíce tam žádný není.
0: Ano, takový malý chytáček, no. Víš co, potom volnu. Jedem dál.
2: Otázka ano. třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejlepší kamarád Křemílka?
1: To bude Bochomůrka.
0: Ano. Zdeňo, pokračujem, jo?
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Na čem nerostou šišky?
1: Na kameni.
0: Výborně. No a poslední otázka. Kolik palců máš na jedné ruce?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Výborně. Je to Jupi. Tvoje. Hudba těch nejlepších interpretů. Víno těch nejlepších vinařství. Doufám, že seš vinař.
1: Já jsem vinař.

0: na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajfkou i někomu z vás.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
2: Hudba na Vinicích s Rajfkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajfkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Black Eyed Peas, dobré ráno, 7 hodin 40 minut, aktuální čas, posloucháte Snídaní šampionů, Hit Radio, s vámi taky Lea. Tak rychlá pětka za námi, nebojte, zítra 4 lupeny, opět na někoho z vás. Teď tady máme takový tip, kam byste mohli vyrazit třeba se svojí láskou, s dětmi, s kýmkoliv budete chtít. Pokud jste ještě o prázdninách totiž nebyli v zoo, tak jděte do zoo, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáčci. A co je na nich zajímavý? První měsíce krmí rodiče své potomky takovým speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Tak to já jenom, aby třeba vaše děti věděly, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. Jdeme na cesty.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes

0: 400 milionů kubíků vody.
1: A to je jako kolik?
0: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
1: Tak ty máš počty jako můj matikář.
2: Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
0: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
1: OK, nejsme přece prasata.
2: Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na mss.plzeň.eu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále opatrně na jižním Plzeňsku. Následky po vážné nehodě se odstraňují u spáleného Poříčí přímo na hlavním tahu. Havarovalo tam osobní auto, s opatrností projedete.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Královna všech královen Eva Farná, božím lejny milou, posloucháte Snídaní šampionů a my jsme dneska ještě neprobrali ty Karlovy Vary. Tak co se tam zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Oto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo neviděl. Aneb, jak řekl Marek Eben, je těžké pozvat všechny, které chcete, ale těžší je pozvat ty, které nechcete a pak jen doufáte, že nepřijdou. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, takže holky, smolíček, pacholíček, nejspíš máte smůlu, zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin, no a z Big Board Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Berešovou. Jo, a abych nezapomněla, moje módní přehlídka, protože jsem ve Varech strávila taky pracovně 3 dny, kde jsem šla za modelku, ano, slyšíte správně, za modelku, bez mikrofonu tentokrát, bylo tam spousty herců, hereček, zpěváků, zpěvaček a dalších různých lidí, tak dopadla taky na výbornou. Můžete se dokonce mrknout i na můj Instagram, jak to vypadalo, Lea Giongios, je takhle mě tam najdete, no a jinak je to samý dekolt, večírky a taková ta jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane. Pojďme k muzice, Cyril Stumbling In a taky Panic at the Disco. Díky, že posloucháte, že jste s námi. Hezké, dobré úterní ráno. Jsme Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné ráno, 8 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maděrová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. A teď z našeho regionu.
3: V Plzni by měl být nový krytý bazén. Město a Západočeská univerzita chtějí v září podepsat memorandum o společném postupu při městských stavbách sportovní haly a zmíněného bazénu. Město je chce vybudovat vedle areálu kampusu v Plzni na Borech. Zároveň se tam počítá také s výstavbou nového parkovacího domu. A nechybí ani dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude většinou oblačno, přechodně i polojasno. Počítat máme s občasnými přeháňkami. Teploty se dnes usadí mezi 25 a 29 stupni Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: Dobré ráno, je pár minutek po 8. Pokud vám dnes připadá, že jsou silnice o něco klidnější, tak nejste sami. Prý je dneska v Česku na dovolené nejvíc lidí z celého roku. Takže zdravíme všechny, kteří si užívají volno, tiše závidíme. A ještě větší pozdrav posílám vám, kteří už jste v práci, nejste v tom sami. O to lepší hudbu vám dnes na Hit Radio zahrajeme. Hit Radio.

0: 10 minutek po 8. je úterý 7.7. Posloucháte Snídaní šampionů. S vámi Lea, před námi pár posledních 40 minutek vysílání. Každopádně se zeptám, už jste zaplatili své pokuty? Neptám se totiž jen tak, jo? Protože data z platebních karet ukázala, že jsme, nebo takhle, že jsme co do peněz předvídatelní asi jako česká obrana na fotbalovém mistrovství světa. V pátek my Češi nejčastěji tankujeme a provádíme velké rodinné nákupy potravin, nevím, jak to máte vy, dejte klidně vědět. V sobotu to je takový ten den s nejvyšší útratou za zábavu, restaurace a kulturu, to si myslím, že sedí. No a úterý statisticky dominuje v platbách pokut správních poplatků. Tak jak je to u vás? Dejte vědět na 777-937-777. Já si myslím, že nejspíš se snažíme dohnat svět, řešíme resty a k tomu parkujeme kreativně. A platební terminály policistů jedou na plné obrátky. Jo, a jestli vás zajímá, co nás čeká ve středu, tak to jsou platby u lékaře.
1: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl se.

0: Tři minutky po čtvrt na devět, dobré ráno. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Posloucháte Hit Radio a představte si, že před 54 lety se u nás prvně začalo jezdit na dálnici. Oslavme toto výročí minutou ticha, protože dnes už se na dálnici jenom stojí. My řidiči víme, o čem mluvíme. První úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl uveden do provozu 8. července v roce 1971 a mimochodem celá byla dostavěna o 40 let později, než bylo původně plánováno. Jo, to by průměrné rychlosti českého silničáře asi tak odpovídalo. Tak teď mrkneme, jak to na cestách vypadá u nás právě teď.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
7: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
8: Sudovi šrot, republice ocel.
9: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
10: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Došetřuje se nehoda na jižním Plzeňsku, opatrně u spáleného Poříčí. No a bourá se taky v Chebu, tam opatrně v Žižkově ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla a můžete se krátce zdržet.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: chutná ranní hit rádio snídaně šampionů v úterý 7.7. s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Taky dobrou chuť, pokud právě svačíte, snídáte a v práci vám to uteče, nebojte. Teď už ranní update s Kubou.
1: Ranní update.
2: Teploty teď půjdou zase nahoru a od středy ubyde i srážek. Vydaří se víkend, má být jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Ochladit by se mohlo až ve druhé polovině července. Další velká krádež šperků ve Francii. Šperky v přepočtu za více než 100 milionů korun si v neděli odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie. Stalo se tak necelý rok po uloupení královských klenotů z pařížského Louvru. Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře Portugalska se Španělskem a vyřazení v osmifinále. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí, anebo ještě bude pokračovat.
0: Kubo, díky moc, my pokračujeme ranní porci skvělé muziky právě teď. Summer Sun, Texas, taky Ed Sheeran. Hezké dobré ráno, jsme Hit Radio.

Šafír, 8 hodin 37 minut, aktuální čas. Já vám chci, naši milí, strašně moc poděkovat, protože nám tady přišlo opravdu hrozně moc zpráv, jak jsme tady řešili, co se dělo v Karlových Varech. A já jsem se mezi tím zmínila, že jsem tam strávila krásné 3 dny, protože jste se na to i ptali. A prostě těch slov, tolik krásných slov od vás, že jsem byla pěkná dcerenka, mi tady dokonce napsal jeden posluchač z Moravy, tak vám hrozně moc děkuju, že si vůbec najdete čas nám napsat, ať už na naše sociální sítě, anebo tady na naše telefonní číslo, kde jsem se pomole prošla jako modelína poprvé a naposled. A jak to vypadalo, můžete právě vidět na mém Instagramu Lea Giongiosi, takže děkuju, protože těch zpráv přišlo strašně moc. A já jsem se rozhodla, že vám za to pošlu nějakou 90kovou věc, protože vy tyhle hity milujete, tak nezapomeňte poslouchat i naše další rádio, které se jmenuje Hit Radio 90, přes web nebo přes aplikaci Radia.cz. A tady ode mě Salt and Pepper. Spinderella cut it up one time.

0: takováhle krása ode mě pro vás. My pokračujeme dál, protože za chviličku tady pro vás máme opět terapii venkem, kde naše Hit Radio a Mega e-shop zase pro vás něco vymysleli, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
2: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Test Drive, 9:45. Hezké dobré ráno a my vám jdeme naordinovat další terapii venkem. Naše Hitradio se spojilo a mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping. Opět pro tento týden vyhlašujeme a ordinujeme terapii venkem. Vy, kdo nás posloucháte pravidelně, už to velmi dobře známe. Znáte? Chceme vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. No a tento týden chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Pište nám na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala pro dnešní den Markéta. Byli jsme s kamarády na čundru, udělali jsme si ohýnek, kluci trošku popili a šli jsme spát. Spali jsme pod širákem, pořád tam bylo šílené chrápání okolo nás. Kamarádka mě vzbudila, že kluci hrozně chrápou, že jdeme spát dál od nich. No a když jsme se zvedli, že půjdeme dál, tak sem, tam má být asi, tak jen koukáme a vedle kluku na zemi chrápe srnec. To by nikdo nevěřil, jak chrápou srnci. Kamarádka se začala tak hrozně smát, že spadla do rybníčka, co byl kousek od nás. Takže jsme měli všichni pospaní, smích až do rána a skvělá nezapomenutelná historka. Zdraví vás Markéta. Markétko, díky za tvůj příběh, pobavil. No a vy ostatní, kdo jste to ještě neudělal, tak honem, honem, honem. Web hitradio.cz hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea od Summit v hodnotě 7000 korun na forcampingu.cz a na konci týdne opět vybereme ten nej, jehož autor dostane právě zmiňovaný voucher v hodnotě 7000 korun. A to se vyplatí.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.
2: Hit Radio FM Plus.

Přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji za veškerou vaši aktivitu, zprávy. Dobrá nálada se šířila éterem Hit Rádia. Pokud možno, zůstaňte samozřejmě s námi dál, protože hudba je lékem na všechno. Přeju vám, ať vkročíte pravou nohou do toho nového úterního dne, pracovního pro někoho z nás, pro někoho dovči, užívejte si. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Ode mě ještě poslední song, Fight Song, a zítra naslyšenou. Čau.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku před devátou Bára Škrybová, mějte krásný den. Osobní auto s pracovním strojem nám blíže nespecifikovaným bouralo v Chebu v ulici 17. listopadu. Nehoda tvoří překážku na silnici, ale s opatrností tudy projedete. To je pro tuto chvíli z dopravy vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jenom hity. Hit Rádio.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna dnes bude opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se pak budou poslanci zabývat návrhem na obnovení EET. Očekává se, že jednací den potrvá do noci. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Keesovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou.
1: Fotbalový servis.
6: Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko tak zůstává jediným týmem, který na šampionátu ještě neinkasoval. Hvězdný kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo pak po zápase potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Dalším čtvrtfinalistou světového šampionátu je Belgie, která porazila Spojené státy 4-1. V osmifinále tak vypadly všechny tři pořadatelské země. Kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
1: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Kdo jste byl dneska už venku, tak jste pocítil to razantní oteplení oproti předchozím dnům. Dnes nás čeká opravdu letní počasí a už je to fakt cítit. V maximech se dostaneme na 29 stupňů Celsia, na horách to bude 25. Obloha k tomu bude oblačná až polojasná, to tady teď dopoledne spíše, a odpoledne těch mráčků trošku přibude a můžou se objevit někde i přehánky.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Krásné dopoledne přeje Bára Škrybová. Jak je, co? Dovča, práce? Máte nějaký tip, jak se po dovolené nastartovat? Dejte vědět, zajímá mě to velmi.

Avicii Levels, krásná taneční věc na Hitrádiu FM plus 13 minut po 9. Tak ještě jednou krásné úterní dopoledne od Báry Škrybu. Kdo jste ladil včera Hitrádiu FM plus, tak už jsme se slyšeli. Kdo ladíte až dneska, třeba v práci nebo na cestě do práce, tak vás po dovolené zdravím. Dovče je super, samozřejmě, ta pomáhá tělu i hlavě zregenerovat, snižuje stres a dodává novou energii i motivaci. To jo. Ale ty návraty do práce pak, to je strašný, co si budem. Jak říkám, já už jsem tady byla včera, ale to bylo odpoledne, to bylo úplně něco jiného. Dneska je to skoro po 14 dnech dopoledne a je to docela masakr, teda musím říct. A tady už je to jako opravdu o něco horší se nastartovat. Odborné jazyky radí, že po návratu do práce je dobré nezačínat zběsilým tempem. A to jsem se jako opravdu od srdce zasmála, protože zběsilé tempo, to je moje druhé jméno. Takže tady to nevyjde. A proto se pojďme teď spojit. Pojďte házet rady. A nejenom mě samozřejmě, úplně všem, kdo ladíte Hitrádio FM+. A ty rady budou na téma, jak se nejlépe nastartovat po dovolené. Takže co děláte vy? Jaké máte osvědčené triky? Nebojte se mi to dát vědět. 720 870 237, to je náš WhatsApp. A tohle, co pode mnou slyšíte, tak to je Coolio, Gangsta's Paradise. Takže užijte tuhle devadesátkovou hymnu. A krásný úterý.

0: Dua Lipa Physical Hit Radio FM Plus s vámi je 9.22 úterý dopoledne a my tady spolu řešíme návraty do pracovních procesů po dovolených. Ptala jsem se vás, jaké vy máte vychytávky, aby ten návrat bolel vlastně úplně co nejmíň. A na WhatsApp 720 870 237 mi napsala třeba Katka. Ahoj Báro, já si po dovolené vždycky napíšu 3 nejdůležitější úkoly. Když je splním, tak mám pocit, že jsem zpátky v rytmu. Ahoj Katka. Paráda Kači, díky moc. Honza píše taky. Ahoj, mě pomáhá naplánovat si po dovolené něco, na co se můžu těšit. Třeba jenom pivo s kamarádama, výlet s dětma, cyklovýlet, cokoliv, ale nesmím mít před sebou prázdno, to bych se zbláznil. Ahoj Honza. Tak taky parádní Honzo, díky. A ještě něco podobného vlastně píše i Lucka. Ahoj, moje rada je neříkat si, že dovolená skončila. Říkám si, že je přede mnou další. Je úplně jedno, že bude pravděpodobně až za rok, ale už se na ně těším a klidně už ji začínám plánovat. No super, tohle jsou fakt užitečný tipy. Díky vám moc, kdyby vás ještě něco napadlo, klidně dejte vědět, tohle se určitě nestratí. Na Hit Radio FM Plus za chvíli další várka hitů. Třeba tady Sofia, kterou právě teď slyšíte, tak buďte s námi, za chvilku si to dáme celý.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

9.33 s vámi Hitrádio FM Plus, Rehab in my head na Hitrádio FM Plus. Je 7. července, prázdniny v plném proudu, týden už máme za sebou, ale drtivou většinu před sebou, to je důležité si připomínat. Užívejte si to, jak jen můžete. Ve velkém se jezdí na dovolený, lidi si berou různý volna. A tady u nás na Hitrádio FM Plus moderátoři taky tak nějak po různu odpočívají, určitě si všímáte nárazových změn ve vysílání, to je jasný. Ale co je aktuálně na svém místě, tak jak jste zvyklí, tak to je například Jirka Pelnář a ten pro vás od 12 hodin i dneska bude mít zase srdcovky. Ano, takovouhle nádhernou věc. To je pohodovka od Pet Shop Boys, určitě jste poznali Pet Shop Boys, to je jasný. Takže nasadit úsměvy a ladit Hit Radio FM Plus po 12. hodiny srdcovky s Jirkou Plnářem. A jinak teda, kdo jste milovník českého hudebního rybníčku, tak pro vás bude mít i jednu obrovskou parádní Luciovku. Lucie svítání. Tady to snad ani nemusím blíže specifikovat, to je prostě naprosto skvělá věc. Tak jak říkám, laďte Hit Radio FM Plus po 12. hodině. Jirka Plná srdcovky, má tam pro vás ještě další plus, tu jednu na přání od vás. A mimochodem, jinak víte, jakože tohle, to je starý 25 let. Čtvrtstoletí, naprosto neuvěřitelný. No takže to je vlastně taky srdcovka. Takže tady máte, užijte si divokýho Byla na plný pecky, jinak to s Bylem ani nejde. Znamení.

0: tohle neuvěřitelný příval energie. Úžasná věc. Rudimental John Newman Feel the Love na Hit Radio FM Plus. 9 hodin 42 minut k tomu. Máme 7. července, jedeme na vlně letních prázdnin a ty sebou nesou ale i takové nepříjemnosti, jako různé práce na silnicích a uzavírky, a tudíž i únikovky a jak se dostat z města ven. Ode dneška k ní v Plzni přibyla další uzavírka, a to od Kruháče, kde se křižují ulice Na Roudné, Na Sudech a Jateční. Od tohoto kruháče směrem na Bílou horu až k zastávce v Ráji, což je zhruba kilometrový úsek, až do 7. srpna prosím vás neprojedete, jo. Ale pojďme si říct, že to platí jenom pro osobáky. Kdo jezdíte MHDčkem, tak vy můžete být úplně v klídku. To tady bude jezdit tak, jak jste zvyklí. Buďte si rádiem FM Plus, za chvilku Damiano David, a nebo tady taky bou Huntrix se songem Golden a tak dále a tak dále. Užívejte, díky, že jste s náma.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a

0: Vyhraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
1: Dissolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Dissolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
1: Isolvest.
3: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
1: Isolvest.
2: Tak zavolejte ještě dnes.
3: Isol@vest.cz.
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
11: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
10: Klimatizace co topí?
11: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
10: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.

0: Huntrix se songem Golden nám dohrávají 2 minutky před 10. hodinou na Hit Radio FM+. Před námi nejnovější zprávy počasí a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně to tady u nás na západě Čech vypadá s dopravou naprosto předpisově, nemáme hlášenou žádnou dopravní komplikaci, takže opravdu paráda veliká. Šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
5: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard a poprvé tak splnit závazek dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Babiš. Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
6: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
5: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Dva mladí Češi přečkali noc na neděli v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Großglockner. Zaskočilo je prudké zhoršení počasí, větrná a sněhová bouře. K vyčerpaným alpinistům vystoupili dva záchranáři z horské služby a nakonec jim pomohli sestoupit. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad Slovinskem, po které naši skončili v základní skupině poslední. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou.
7: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
0: Kdo jste plánoval dneska vyrazit k vodě, tak dneska by to šlo. Teploty se vyšplhají v maximech na 29 stupňů Celsia, na horách to bude 25. Zpočátku dne polojasno nebo oblačno, odpoledne se trochu víc zatáhne, někde se můžou objevit i přehánky.
2: Hit Radio FM+.
0: Dopoledne jede jako fík, 2:50, Bára Škrybová s vámi a další várka hitů před námi. Mark Amber anebo energický nášup od Pink. Hezký den.

Mad World, to je ale nádhera, co? 11 minut po 10. jsme na Hitrádiu FM Plus takhle parádně zvolnili. Díky moc, že jste dopoledne s námi, moc rádi vám hrajeme, ať už rychle nebo pomalu. A to po celý den, to je jasný. Na Jirku a na jeho srdcovky jsem vás už lákala a teď vás nalákám i na divoký západ, který se na vás těší zase od 15 hodin. A dneska pro vás mají, kromě humoru samozřejmě jim vlastním, mají dárek, přednabitou kartu do Olympia Plzeň v hodnotě 2000 korun. Olympia Plzeň nabízí desítky obchodů, restaurací i zábavy na jednom místě, takže tu výhru určitě využijete. Vyhrát si ji můžete takzvaným kvízem na ruby. To znamená, že vám kluci ve vysílání budou pokládat otázky, ale vy na ně v limitu 30 vteřin musíte odpovídat špatně. Jo, proto kvíz na ruby. Ono se to zdá jako jednoduchý, ale člověk automaticky jako chce říkat ty správné odpovědi. A obrátit ten mozek ještě v takovém fofru, to fakt jako není sranda. Ale jinak je to sranda veliká. Tak leďte divoký západ, až vám kluci řeknou volejte, tak jim volejte. A my teď jdeme zpátky k muzice. Tohle je Edward Maja, Vika Žigulína, Stereo Love. Mějte hezký úterní dopoledne.

Tom Walker, Leave a Light On, nech svítit světlo, nevypínej ho, můžeme říct. No to je na vás, jestli si rozsvítíte nebo zhasnete, ale bylo by hezký, kdybyste určitě nechali hrát Hit Radio FM+. O tom se asi nebudeme přít, my budeme mít radost a vy budete poslouchat spoustu hezkých písniček. No hele, třeba jako tady Shakiru Waka Waka. Máme 7. července, léto, prázdniny v plném proudu, zrovna dneska máme zase i horko, takže to je písnička, která k tomu vyloženě sedí. A po ní ještě přijde Hold Here to Sweet, tak buďte s námi a mějte krásný úterní dopoledne.

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio.

Je 10.32, tohle byl Hot Here a moc hezká věc, Too Sweet. Díky, že jste s Hitrádiem FM+. Šumava a vůbec obecně příroda hlásí letos vyšší výskyt zmí. Aktuálně už je evidováno celkem dost případů ušknutí zmí. Tak si pojďme připomenout, co dělat a nedělat, abychom byli v bezpečí. Takže při pohybu v přírodě buďte prostě opatrní. To je jednoduchý, jo. Sledujte terén a hlavně se vyhýbejte místům, kde se mohou ty hadi vyskytovat. Když se zmii zadaří a uškne vás, tak hlavně zachovejte klid, to je úplně nejdůležitější. Pokud jste totiž silný jedinec, vlastně se skoro nic neděje, jo? Nebo nic moc se neděje. Sedněte si, nehejbejte se a zkuste znehybnit končetinu, ať se ten jed šíří do těla co nejpomaleji. Pokud můžete, tak přiložte i nějaký chladný obklad a samozřejmě volejte záchranku, to hned a to vždycky, je to 155, to si připomeňme. Nehrajte si na hrdiny a nikam neskoušejte, prosím vás, dojít. To je taky důležitý. Určitě tu ránu nezaškrcujte, nevysávejte, neřezejte ji, nechte ji prostě tak, jak je, oni si poraděj, jo? A co se taky jako doporučuje, a lidi to jako úplně nedodržujou, nechoďte k těm zmíjím blízko, že si je chcete vyfotit. Já vím, on je to zážitek, ale ty zmije nejsou modelky a dost je to focení nebaví, takže tady jako taky pozor. Ladíte Hitrádio FM Plus a my si jdeme dát zase jednu devadesátkovou klasiku. My jdeme na devadesátkovou Diginu. Tohle je Dr. Alban, It's My Life. Moc si to užívejte a díky, že jste s Hitrádiem FM Plus. Mějte krásný úterní dopoledne, Bára Škrybová, zdraví.

0: down.
1: Leony Don't Worry, Hit Radio FM Plus s vámi, 10 hodin a 40 minut úplně přesně. Je léto, co vy, máte radši moře nebo máte radši hory? Kdo jste horskej a máte teda rádi ten čerstvý vzduch a navíc i nějakou tu aktivitu k tomu, tak mám pro vás pozvánku na parádní místo. Kam vyrazit? Užijte si prázdniny na Plešivci v Krušných horách. Plešivec totiž není jenom o zimních radovánkách, to vůbec ne. Tam se jede i v létě a dost parádně. Vyrazte tam na kolobrndu, trail park a koloběžky fungují každý den od 10 do 18 hodin. Na Plešivci pro vás mají i bobovku, úplně parádní, a ta taky jede denně od 10 do 18 hodin. Na občerstvení se můžete zastavit v Dosti baru, který má otevřeno od středy do neděle do 17 a přivítá vás tam i hotel a restaurace Plešivec a Zelené údolí, ale to je od čtvrtka do neděle k dispozici ubytovaným hostům, tak se ubytujte, užijte si parádní prázdniny a více informací najdete na www.plešivec.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem.
5: Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6.
4: Divoký západ, Hit Rádia FM+.
6: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
7: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
6: Vaše centrum nákupů a zábavy.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
10: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na muss.plzeň.eu.
2: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Katy Perry, California Girls na Hit Radio FM+. Minutka nám zbývá do 11. hodiny, před námi opět nejnovější zprávy, počasí a doprava. Jak jinak, jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani žádnou dopravní komplikaci, což je úžasný ideální stav, tak se ho prosím za těmi volanty udržte co nejdéle, nejlépe úplně na pořád. Kdyby náhodou něco, a já věřím, že nic, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. Počet městských a sociálních bytů na jihu Čech se za poslední volební období příliš nezměnil. Některá města podporují individuální výstavbu, budují městské nebo družstevní byty. Jindřichův Hradec a Tábor plánují vybudování nových městských čtvrtí pro stovky obyvatel. Evropská komise chce pomoci zemím, které řeší problémy kvůli novým kontrolám na hranicích. Cílem je zajistit, aby nový systém digitální kontroly nezpůsobil během léta významná zpoždění pro občany, kteří míří na dovolenou. Komisař Brunner uvedl, že systém funguje dobře, nicméně připustil, že někde ho doprovází technické problémy a lidé musí čekat v dlouhých frontách. No a tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3.
8: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
0: Úterý bude ve znamení spíše oblačné až zatažené oblohy. Odpoledne čekáme i přehánky, ale teploty zase ty jsou příjemný. V maximech 29 stupňů, na horách 25.
8: Hit Rádio FM+.
0: 2 minutky po 11. Bára Škrybová ještě hodinu s vámi, užijeme si to na maximum. Mrknem třeba na to, jestli bude zase obrovský hit.
11: Hit Radio. Wake up in the morning feeling like

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, are you with me? Jsi se mnou a jste vy s náma, no když nás ladíte, tak asi jo. Díky, že nás ladíte. Hit Radio FM Plus s vámi. A už jste byli tohle léto pod Širákem? Nebo kdykoliv jindy, ono je to vlastně úplně jedno. Nás hlavně zajímají vaše zážitky. Já osobně miluju spaní pod Širákem a pamatuju si konkrétně na noc, kdy jsme s partou byli někde v Brdech, vysoko v lesích a byl u nás blízko, ale jako opravdu blízko jelen. A ten celou dobu řval. A mě to teda jako vůbec nebylo příjemný. Normálně jsem se opravdu celou noc bála. Jelena, no, jaký máte zážitky vy? Dejte nám je vědět. Stačí jeden, i ten vám může totiž vyhrát poukaz na outdoorové vybavení značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na 4 Camping. Tak zazpomínejte, napište nám svůj příběh a třeba právě vy vyrazíte na další dobrodružství s novou výbavou. Ježiš, to bude terapie venkem. Formulář najdete na našem webu www.hitradio.fm+.cz. A teď Adam Ďurica.

0: To je krásná pohodička, že jo? Bruno Mars, Canon Me, když tomu přičteme i to letní počasí, který aktuálně máme, jo? Trošku nám fouklo, trošku se zatáhlo, ale teplo tam je. A já si myslím, že i s těma mráčkama je to vlastně snesitelnější. Takže když se vezmeme to počasí a tuhle krásnou pohodovku, tak nám je vlastně příjemně. Jak to bude s počasím? Má být obrovský horko zase, tak na to se podíváme už za chvilku. Buďte s náma, do té doby třeba Coldplay, Little Sims, Burna Boy, anebo Bob Sinclair, Love Generation, takže další letní song. Mějte krásný úterní dopoledne. Bára Škrybu zdraví.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
4: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
3: Je, já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
7: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Bob Sinclair, Love Generation, další letní song, na který se vás tady na Hit Radio FM Plus lákala. No a lákala jsem vás taky na to, že se podíváme, jak to bude s počasím, jestli se teda zase ty obrovské hitce vrátí. No, říká se, že jo, že ty obrovské hitce, které byly minulý týden, se fakt jako vrátí a budou možná ještě i výraznější. Dokonce se mluví až o 45 stupních Celsia, což už si asi vůbec jako nedovedu představit, zvlášť tady v těch našich končinách, jako to je fakt masakr. Ono už by se mělo začít teda oteplovat v tomto týdnu. Už tady vidím jako nějakých, teď máme teda 29, o víkendu už to bude zase úplně nahoru, bude 30, ale co je příjemný, tak bude pod mrakem. Mělo by i sprchnout, takže je to snesitelný. Ale ten následující týden, tam už by prý těch 45 padnout klidně i mohlo, no. Uvidíme, jestli se něco změní nebo nezmění. Nám vlastně nezbyde nic jiného, než jenom čekat a nechat se překvapit, jakou ránu zase s tím horkem dostaneme do obličeje. Course Radio, to je tak hezká věc. Díky, že jste s námi, že jste s Radiem, s Hit Radiem FM+, a užívejte si úterní dopoledne.

0: Vánoční hřích, to je vlastně nejnovější song tady od Krištofu ještě společně s Dominik Aladži, a jestli to teda říkám dobře, ale já myslím, že jo, párkrát jsem to slyšela. Tak jo, já myslím, že to je hezká písnička a myslím si, že spoustu dalších písniček tady na vás ještě čeká. LP Lost on You, Daša tady bude, Nico Santos, no a po 12. srdcovky. Já jsem Bára Škrybová, děkuju, že jsme spolu byli a těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Mějte krásný zbytek úterý, ahoj!
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: 4Camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale

0: Velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo.
2: A co koupelna?
1: No, v potoce.
2: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky.
2: Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
2: For Camping. Venku je nám krásně.
3: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
4: bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení právě teď hlásíte z dálnice D6. Vozidlo údržby se pohybuje od kilometru 159 ve směru na Karlovy Vary. Projíždějte tam s opatrností. A vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Kupte si PG okno pro radost. PG okno, tepla, ticha, bude dost.
3: PG okno Třemošná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková a proto kupte si je. PG okno.cz.
0: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12. hodin, dobré poledne, u zpráv Přelci Daňková. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní 5leté, protiinflační 5leté a 3měsíční obligace. Lidé si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem je tak 4násobně vyšší než původní plán 20 miliard korun. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdogana na dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Řekl to před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. To potvrzuje také policejní preventistka Monika Šindlová.
9: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
8: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu nepříjemná zranění. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dneškem startuje další rekonstrukce vozovky v Plzni. Omezení čeká v centru v ulici Na Roudné, kde město opraví a hlavně rozšíří silnici, aby byla bezpečnější. Práce potrvají 1 měsíc, kdy bude ulice úplně neprůjezdná pro individuální dopravu. Objízdná trasa vede přes Lochotín nebo přes Doubravku.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Na západě Čech dnes bude dál většinou polojasno, postupně oblačno. K večeru se můžou objevit přehánky nebo slabý déšť. Naměříme mezi 26 a 29 stupňů.

Je 12 hodin, ahoj, začínají nám srdcovky, jak se máte? Mám tady pro vás 5 hitů z doby, kdy pivo stálo 15 korun a v kapse nám pípalo hladový tamagoči. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás a doufám, že se máte dobře a že máte ten první oficiální prázdninový den na pohodu. Já chápu, že jste v práci, někdo to dělat musí, to je jasný, ale zase nikdo neříká, že byste v práci nemohli být tak trošku v prázdninovém režimu, co? Tak se pojďme dneska nepřetrhnout. Srdcovky začínáme v roce 2004, tak pokud jste měli maturák 2425, tak předpokládám, že tohle vám tam 100% zaznělo. A nebo pak na letní pomaturitní party. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Let's get it started in here.

0: Black Eyed Peas na Hit Radio, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No vidíte, tak já jsem si s chviličkou říkal ten první oficiální jako prázdninový týden, jak nám hezky jako začíná, a Lucie mi tady říká, počkej, ale teď prázdniny, ty už byly i minulý týden. Aha, no jo, tak vidíte, jak to rychle utíká. Za chviličku je po prázdninách, za chvilku jsou děti zpátky ve škole a zase všechno je tak, jak má být, ne? Tak dobrý, tak ale jsem zpátky v realitě. Jo, jsem zpátky v realitě. Je pravda, že vy, kdo máte čerstvě doma miminko, tak víte, jaký to je prakticky jako celé noci nespat. Tak já jsem rád, že jsem vůbec přežil tu cestu po dálnici a mám takový jako malý olympijský kruhy pod očima. Ale to k tomu všechno samozřejmě patří. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a také naše srdcovky. První tady máme za sebou a půjdeme do našich, jak se říká, českých luhů a hájů. A jak jsem dneska tak jako koukal z okna, říkal jsem si, no, tak jak dlouho jsem nespal a teď najednou vidím, že svítá, tak si říkám, páni, Lucie a svítání, to je srdcovka, která by dneska měla zahrát, kterou bychom si mohli dát. To jsem neslyšel ani nepamatuju. Rok 1998, fantastický album, Větší než malé množství lásky. A pokud pojedete někam na dovolenou a budete už v místech, kde nebude signál Hit Rádia, tak doporučuju tohle album si tam pusťte, protože to vás vrátí zpátky do času, kdy jsme hledali telefon čísla jenom ve zlatých stránkách a bylo to všechno tak trošku jako jiný a pro někoho možná vlastně i lepší. Ale to už je jenom úhel pohledu. Tak i tak, co se nemění, tak je pocit z téhle hitovky. Je to dokonalý. Tak si dáme srdcovka s číslem 2 právě teď na Hit Rádiu. Svítání.

0: nejnovější srdcovka od legendárních Pet Shop Boys. Zní to tak, jako že kdyby tenhle hit byl člověk, tak už ho v tramvaji pustím sednout, ale pořád je to mladý, je tomu teprve 30 let. Letos navíc úplně přesně. Hit z roku 1996.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio a já tady mám jednu hezkou zprávu z WhatsAppu 777-937-777 a píše mi tady Martin, píše: čau Jirko, díky za vzpomínku na zlaté stránky. Je vtipný, že dneska se bojíš někam veřejně napsat svoji adresu nebo si uložit kreditku do telefonu, ale tenkrát jsme za to ještě platili, abychom to číslo a adresu mohli v tom seznamu mít. Tak díky za vzpomínku. Zdraví Martin. Martine, to je pravda, to je vlastně jako fakt, za to se platilo. A celkově ty zlaté stránky, ty měly víc využití, ne? I v domácnosti. Já třeba doteď věřím tomu, co se u nás na sídlišti normálně říkávalo, a možná si to budete pamatovat taky, že prý zlatý stránky používali policajti na kriminálce při výslechu. Jo? Že tě prý s nima normálně mlátili, protože po nich nezůstávaly modřiny a monokly. Jestli to je pravda, to netuším. Jo, to by asi věděl nějaký policajt z 90. Ale na druhou stranu byly to 90. A tam bych věřil úplně všemu. Jdeme dál k hudbě, tentokrát jdeme do roku 2004. Mám tady další srdcovku od Gwen Stefani na solové dráze. Píseň je to Cool, tak se jmenuje. A je to asi jediný videoklip, kde není blondýnka, ale hnědovláska. A je tam teda zatraceně sexy. Tak tady máte třetí srdcovku na Hit Radio.

0: Tak jsme se proletěli. Pokud letos nejedete nikam na dovolenou, nebo respektive neletíte nikam na dovolenou, tak tohle je alespoň takový jedno malý letadlo pro vás. Aeroplane Red Hot Chili Peppers.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A máme tady srdcovku na přání, která na vás čeká už za chvíli. Na vás bude, abyste napsali na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet. Jo, je úterý. A ještě k těm zlatým stránkám. Já úplně nevím, jestli tohle je od policisty, když jsme se bavili o tom, že se zlatý stránky prý se říkávávalo, že se používaly u výslechu, že prý nedělali jako monokly a modřiny, jo. Tak tady mi od Fandy asi přišlo. Ještě se dávalo vybrat ze zlatých stránek, jestli firmy nebo bytové stanice. Ti zkušení brali firmy, byli tenčí. Aha, tak teď už chápu, na jaké straně stolu teda Fanda seděl. Dobrý, rozumím. OK, tak na každým, jak to je, na každým šprochu pravdy trochu. Je to tak, skvělý. Teď mi tady ještě pípla jedna SMSka a tady se píše zlatý stránky u výslechu, to se nikdy nepoužívalo. Závorka. A ta částka taky nesouhlasí. Tak jsme doma. Pecka. A teď už potřebuji, abyste mi jenom napsali, co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na vaše přání. Nechám to úplně na vás. Rock, pop nebo něco letního. Dejte vědět. Těším se na váš výběr.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 2 plus 1 v Habartově na Sokolovsku za 1 660 000, rodinný dům v Tršicích na Olomoucku za 24 960 000, restaurace v Lomnici nad Popelkou za 9 600 000, rodinný dům v obci Sluhy Praha Východ za 16 999 000 a rodinný dům Kladno Kročehlavy za 9 990 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek

0: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
1: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, no I'm crazy face it.

0: Alex Warren, Ordinary a 10 minut čekání na srdcovku. Na přání je za námi.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A tak já to nebudu protahovat, jdeme na srdcovku na přání. Psali jste si na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. A Matěj napsal, ahoj, jsme na cestě ze Švýcarska, jedeme už 3 hodiny. A tak rád bych slyšel The Real Slim Shady a Eminema. No, to chápu. To já taky. Navíc Eminem za volant, na dlouhou cestu, to, co by sedí jako devadesátky a domácí melír z peroxidu. Tak pokud jste si i vy kdysi taky udělali peroxidovou hlavu, experimentovali jste s touhle blond, tak tohle je srdcovka i pro vás. Tak Matěj, šťastnou cestu a volujeme doprava. Je tady Slim Shady.

0: ze dvou zim se stalo 8 let. A pak to skončilo. Kdo by to neznal? A v tom je kouzlo Kateřiny Marie Tiché, že ve svých písních nám vlastně jako často mluví z duše. Je to i váš příběh? Pak doporučuji, zajděte si na její koncert a dejte si to živě, protože to je skvělý. Kateřina Marie Tichá, byt 66 na Hit Rádiu ve 12:45. Dnešní srdcovky jsou u konce, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby stihneme například Lady Gaga a nebude chybět ani Sia a Kendrick Lamar s hitem The Greatest. Tak dál buďte s námi a užívejte dnešní den s Hit Rádiem a Sirkou Pelnářem.
1: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá.

0: A za rohem.
1: Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6.
0: Divoký západ, Hit Rádia FM+.
2: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
1: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
2: Vaše centrum nákupů a zábavy.
1: Olympiaplzeň.cz.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Hit Radio.
7: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a její hit Abracadabra v 12 hodin 59 minut. Já říkám Čáry Mary Fuka, je tady aktuální doprava a taky Lucie, která má pro nás už za chviličku nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala v Chodové Plané, opatrně v ulici Pohraniční stráže. A pozor taky v Tachově, kde se bourá v Sokolovské ulici. Na vaše aktuální informace z dopravy dál čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla více než 1000 lidí. Informoval o tom Interpol, který červnovou akci na 5 kontinentech koordinoval. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti, doplňuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
7: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 tisíc korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 tisíc korun.
6: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. Některé české snowboardistky se dnes dozvědí, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Teď ještě pohled k nám.
8: Jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava? Pak můžete obě záliby spojit a vyrazit do Kašperských hor, kde se chystá unikátní cyklostezka. Trasa dlouhá 23 km vás zavede do míst, kde se oblíbený český seriál natáčel. Na radnici v Kašperkách pak bude k vidění výstava fotografií pořízených přímo během natáčení.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
8: Předpověď na úterní odpoledne slibuje polojasno nebo oblačno. Objevit se může občasný slabý déšť nebo přehánky. Teploty na západě Čech do 29 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky zdravím do Karlových Varů, kde je v plném proudu tradiční mezinárodní filmový festival. Nebyli jste tam kdysi, když tam byl vystavený železný trůn ze seriálu Hra o trůny? Mluvím o tom, protože jsem se na to teď vzpomněl. Sednout si na něj byl pro mě jeden z top zážitků, tak pokud tento týden míříte do Karlových Varů, tak vám přeju, abyste něco podobného zažili i vy. No a když teda jsem takhle jsem si vzpomněl na Hru o trůny, dáme si Eda Sheerana, zpěváka, který byl velký milovník tohoto seriálu, a to dokonce tak moc, že si vynutil jednu malou roličku v jedné epizodě, nebo ve dvou. Poznáte ho, byl tam zrzavej.

Tohle je Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio a my jdeme do Spojených států amerických. Donald Trump zase šokoval celý, tentokrát fotbalový svět. To, že prakticky kvůli němu odvolali červenou kartu americkému hráči, tak to už jste určitě slyšeli, protože teď se nikde nemluví a nepíše vlastně asi o něčem jiným. A upřímně, jako je to úlet. Mě zajímá, co vy si o tom myslíte. Dejte klidně vědět na 777-937-777, jak se na to díváte z pohledu laickýho. A zároveň, třeba i pokud vás jako fotbal vůbec nebere, tak co si o tom jako myslíte? To, že prostě prezident nějaký země kouká na zápas a najednou se řekne, tyjo, to si myslím, že nebyl faul. A tak zavolá prezidentovi Fifi, ať se na to jako podrobně podívají a i to odvolají. Že i on poznal, že to není na červenou kartu. Byť sám přiznal, že ani nevěděl, co to ta červená karta znamená. Zajímavý. Jo, já jsem to jeho vyjádření četl a teda musím říct, že mě tam docela zarazilo, když tam ještě říká, že si nechal i prověřit toho rozhodčího. Zajímavý. Myslím, že to bude asi první fotbalový rozhodčí, na kterýho budou mít v Bílém domě i speciální složku. No a tak se nedivím, že už se ozývají další země, jakože Francie chce prošetřit kartu pro jejich hráče a dokonce už o tom prý uvažuje i Anglie. Donald Trump tak otevřel takovou novou pandořinu skřínku. Tak není divu, že hráči Belgie, kteří vyřadili Spojené státy z mistrovství světa, tak že přitom posledním golu tak ještě dělali takový oslovný taneček, kterým se rýpli právě do amerického prezidenta, protože parodovali jeho vítězný tanec. No, je to zajímavý. To, že mistrovství světa v Americe bude zajímavý, že to bude možná i trošku cirkus, to jsme viděli na začátku, ale to, že to bude až takový cirkus, tak tom se nám asi ani nezdálo. A nejlepší na tom je, že ještě pořád ani není konec. Tak dál poslouchejte Hit Radio, protože my pro vás až do konce šampionátu budeme připravovat fotbalový speciál, tak jsem ještě sám zvědavej, čeho všeho se ještě tady na to mistrovství světa dočkáme. Za chvíli Taylor Swift a

0: Gigi De Agostino na Hit Rádiu. Za 4 minutky bude 2:30. Dneska máme úterý odpoledne. A před chviličkou tak jsme řešili Donalda Trumpa a fotbalové mistrovství světa. A zajímavý postřeh mi poslal Zdeněk na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 a píše tady, že podle směrnic FIFA, tak země, která se politicky pokusí ovlivnit soutěžní utkání, tak musí být vyloučena. To je jako zajímavý. Každopádně myslím si, Zdeňku, že to se nestane. Ani by se to nestalo, i kdyby Američani porazili Belgii a postupovali by dál. To už bych řekl, že je větší pravděpodobnost, že si na konci šampionátu Donald Trump vymyslí, vyhlásí, předá a sám pověstí na krk Nobelovu cenu za fotbal. Každopádně, jestli teda něco dokazuje Donald Trump, tak jenom, že je to prostě jako mega žralok, který prostě plave mezi žralokama. A tak si dáme i my tady u nás na Hit Rádiu jeden z těch prvních velkých hitů od Imagine Dragons s názvem Sharks. A k tomu nebude chybět ani Calvin Harris. Už za chvíli na Hit Rádiu.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Žraloci. Ty nám taky plavou v některých akváriích po světě, ale úplně takhle u nás je jen tak nevidíme. Ale co můžete vidět, tak to jsou plameňáci. Byli jste už v zoo teď o prázdninách, ne? Jestli ne, tak jděte do zoo. Jděte do zoo, protože po všech zoologických zahradách v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to krásná vodivona, jsou strašně roztomilí, děti, tak ty s tou budou úplně unešený. A navíc, mám tady jednu zajímavost, první měsíce rodiče krmí své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Dobrý, co? Ještě, že už neobědváte. Ale já to říkám jenom proto, aby vaše děti věděly, jak můžou být šťastné, že mají k obědu to, co jim vy uvaříte. O prázdninách. Tak vyražte, stojí to fakt za to. Dobrý nápad, no a my pokračujeme dál. Za chviličku Zoo a Shakira. No a teď Calvin Harris s hitem Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Shakira na Hit Rádiu s hitem Zoo, tedy Zoo. A ještě ohňostroje na závěr. To je krásný, ty ohňostroje, tak ty se nám hodí, protože dneska oslavujeme. Je to přesně 54 let, co se u nás poprvé začalo jezdit na dálnici. Nádhera. 8. července 1971 tak byl uveden první úsek D1 z Prahy do Mirošovic. Jo, já vím, že je to až zítra, jo. Ono se to teda otevřelo toho 7., ale to 8., tak to oficiálně tak jako spustili, jezdilo se, předpokládám, že 9. už tam byla cedule, musíme to opravit, tak to je jako typický, nic jiného bychom neočekávali. Stejně si ale říkám, že to musela být jako krásná doba, když se ještě jezdilo po dálnici. Nádhera. Dovedete si to představit, že byste jezdili po dálnici. Dneska už víceméně jako stojíme, sem tam poskakujeme. A jak já s oblibou říkám, v Česku máme prostě jenom ředitelství silnic a dál nic. Tohle je Hit on my head pro vás, pokud míříte někam právě teď po dálnici, aby vám to hezky utíkalo. A k tomu ještě přidám do 14. hodiny Coldplay a nebude chybět ani Bruno Mars. Tak šťastnou cestu, zítra jdem.
1: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka.

0: Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
6: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
8: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na muss.plzeň.eu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Bruno Mars a před námi nejnovější zprávy. Za chviličku s Lucí, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení nově čeká v centru Plzně. Pracuje se v ulici Na Roudné, která je proto neprůjezdná. Jezdí se objížďkou, která vede přes Doubravku nebo Lochotín. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300 v celé zemi. Nejvíc nemocných je v současné době na jižní Moravě. Za loňský rok hygienici evidovali více než 3200 nakažených. Antimonopolní úřad zrušil dvě soutěže Českých drah na bateriové vlaky pro regionální dopravu. Informaci přinesl server z dopravy.cz. Rozhodnutí není pravomocné, je možné proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od rána krouží na oběžné dráze země. Startu rakety Falcon 9 dnes v aule Fakulty elektrotechniky přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, říká jeho vedoucí Šimon Sloboda.
11: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty systémy probudily tak, jak mají a podobně. A vlastně celý nějaký příští měsíc máme alokovaný na to, že opravdu budeme dělat jenom kontrolu té družice po tom startu.
10: Kostka bude zemi obíhat 3 až 5 let, její kontrola má být postupně automatizovaná. A z vesmíru teď zpět k nám.
1: Nad Plzní vyšla hvězda americké armády. Umístěná je na střeše vznikajícího muzea osvobození na Klatovské třídě, které by se mělo slavnostně otevřít příští rok na slavnosti svobody. Stavba asi za 200 milionů korun je hotová a od poloviny srpna se začnou instalovat expozice za desítky milionů korun.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Polojasno nebo oblačno, tak bude dál vypadat odpoledne na západě Čech. Na teploměrek v maximech naměříme kolem 29 stupňů a objevit se můžou i přehánky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny, úterý 7.7., tak snad vám ty 2 sedmičky dneska přinesou štěstí. Za chvíli tak nás čeká náš tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Tentokrát na velmi zajímavé téma, které se bude týkat dovolený a také našich ex. Tak zkuste si teď ze všech vašich ex vybrat jednoho nebo jednu. 3 minutky na ně myslete a pak vám řeknu proč. Bude to těžký. Sám jsem zvědavej, na co dneska přijdem. Teď Ava Max.
2: Hit Radio FM+.

0: Ava Max, Sweet but Psycho, to se nám docela hodí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a jako každý všední den po druhé hodině odpolední, tak řešíme palčivá témata a především jednotlivé průzkumy. A tentokrát tady máme docela zajímavý průzkum, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku, to znamená o kousíček víc než polovina, by klidně jela na dovolenou se svým ex, nebo se svojí ex, kdyby ta dovolená už byla zaplacená. Co si o tom myslíte? Samozřejmě, tak dává to smysl, že to bude asi jako krátce po rozchodu, že jo, že si prostě jako pořídíte dovolenou, zaplatíte a já nevím, třeba máte je to za 2 měsíce během té doby, tak se rozhodnete, že prostě jako už spolu dál žít nebudete, že si každý půjde svojí cestou, ale máte tam zaplacenou tu dovolenou. Jeli byste na dovolenou nebo ne? Za mě 51% je teda strašně velký číslo a vůbec to nechápu. Na druhou stranu prostě jako, proč no? Prachy, že jo, jako, tam asi není nic jinýho. Tam asi není, že jako doufáte, že se k sobě vrátíte, tam asi půjde jenom o prachy. A nebo ne? Nebo je to jinak? Dejte vědět, 777 937 777. Co si o tom myslíte? Jestli vy byste jeli, nebo nejeli a popřípadě, jestli jste i třeba něco takového zažili.

0: Ve čtvrt na tři posloucháte Hit Radio a taky náš pořad.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska tady máme téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně odjelo se svým ex na dovolenou, pokud ta dovolená už by předtím byla zaplacená. 777-937-777, tak to je WhatsApp na Hit Radio. Díky za všechny zprávy, co posíláte, a tady to vypadá, že věci se asi jako hodně sekly, protože třeba Petr píše, no vůbec, to už je automatická žádost o papíry na hlavu. To chápu. Čau, hele, po takové dovolené bych skončil minimálně na Borech. Rozumím, Bory, Plzeň, velká borská věznice. Rozumím, že tady by to asi nedopadlo dobře. Možná taky v Bohnicích, to je ta druhá varianta. Čau, já to zažila, rozešli jsme se 2 týdny před dovolenou a nechtěli jsme platit storno poplatek. Domluvili jsme se, že pojedeme jako kamarádi a že mezi námi nic nebude. Bylo to strašné. Samozřejmě, že jsme se tam několikrát zhádali, jednou dokonce se v noci i o něco pokusil, za to dostal facku, už bych to nikdy neudělala. Zdraví Eliška. Eliško, děkuju za zprávu. Tady další Jana. Ahoj Jirko, přiznám se, že si tuhle situaci nedokážu představit. Upřímně bych nejela. Představa trávit dovolenou s někým, s kým už nejsem, třeba mi ublížil nebo já jemu, nevím. Takže za mě je to určitě jako kec. Zdraví Jana. Děkuju. Ještě jedna zpráva. Ahoj Jiří, tak já bych nejela, ale co mě teda zaráží víc, kdo a proč zkoumá, kolik procent Čechů by jelo na dovolenku s ex? K čemu to je dobré? Zdraví Petra. Dobrý dotaz. K čemu to je dobrý? To nevím, ale my aspoň můžeme zjistit, jestli se mýlí nebo ne. A teď ještě si vemte, kdyby těm věcům za to někdo platil, za takovouhle blbost, co? No jo, tak jak to je? Mají v tuhle chvíli
1: vědci
0: pravdu, anebo je to bullshit? Dejte vědět, co vy si o to myslíte na 777-937-777. Klidně pošlete i hlasovku, jestli nemáte čas psát zprávy. Dáme si 2 hity a pak dáme velké rozuzlení.

0: Berkeley, další hit na Hit Rádiu, tentokrát už ve 14:23. Za chviličku Linkin Park. A teď velké rezime pro dnešní téma, dnešní odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A to jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně jelo na dovolenou se svým ex? Pokud už by ta dovolená byla zaplacená. Tak máme tady ještě pár posledních zpráv, mám tady dokonce i hlasovku. Tak uvidíme, na jakou stranu se přikloní.
2: No, mně se to přesně stalo loni, kdy jsme se s manželem rozešli, ale protože jsme měli koupený zájezd do Turecka a slíbili jsme to synovcovi, že ho vezmeme, tak kvůli němu jsme vlastně jeli spolu všichni tři. A můžu říct, že to byla nejlepší dovolená, protože bylo to všechny v klidu, každý jsme si vlastně ji užili po svém a ještě jsme dořešili detaily rozvodu.
0: Vážně? Všechno v klidu? Dořešili jste detaily rozvodu, úplně nejlepší dovolená a takhle? Já snad začnu věřit na jednorožce, to je možný, to se neděje, ne? Vy jste někdy zažili jako rozchod nebo rozvod úplně v klidu? To je mazec. No tak to gratuluju samozřejmě, to je super. Sára píše, mně se přesně tohle stalo, půl roku jsme spolu nebyli a museli jsme potom jet i s mojí rodinou. Bohužel rodiče ho milovali a tak celou dovolenou jsem poslouchala jenom, jak se s ním musím dát zpátky dohromady. Dokonce mu můj otec poradil, aby mě překvapil ve sprše, že se to třeba spraví. Nejhorší Řecko na světě, zdravím všechny. Bože můj, no, tomu tátovi taky gratulujeme, to byl výborný nápad, jako. Dobrá, tak co, jak to vidíte, já podle všech těch zpráv, co jsem tady čet a co ještě pročítám a ještě dneska odpoledne do tří pročítat se tady budu, tak si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají, když tvrdí, že to je 51%. Já si myslím, že by jelo jako mizivé 1 nebo maximálně 2%. Podle těch zpráv. Jinak asi máme všichni ostatní všech pět pohromadě. A prostě bychom na tu dovolenou nejeli. Díky za dnešní všechny zprávy. Zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ve stejný čas ruleta dvojsmyslů. No a další téma do našeho pořadu opět ve čtvrtek ve 2 tady na Hit Rádiu.
3: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu ve 14 hodin a 36 minut reinkarnovaný hit ze 70. let. Takhle zní v roce 2026. Docela by mě zajímalo, co by tomu tenkrát řekli, kdyby věděli, že jednou to bude taková, řekněme, trošku diskotéková věc. Nebo ne diskotéková, už tenkrát to bylo diskotékový, ale že to prostě bude znít takhle. Třeba by se jim to líbilo taky. Nás to baví hodně. My si za chviličku dáme bývalou Spice Girl Mel C. Z ten first day of my life, to znamená, že nás čeká troška romantiky. No a tady koukám, co se chystá zase u nás na naší politické scéně, protože možná, že nejenom vy, ale i naši někteří politici byli včera zmateni a v neděli, jestli můžou do obchodu, nemůžou do obchodu, bude zavřeno, nebude zavřeno, a tak se rozhodli, že v tom asi udělají jednotný pořádek. A jsou tady teď najednou návrhy, že teoreticky by bylo vlastně nejlepší zavřít obchody prostě na všechny svátky. Takže by zákaz prodeje potom platil na Velký pátek, 1. května, 5. 6. července, to je jasný, i 17. listopadu. Já nevím, no. Hele, jako na jednu stranu proč ne, když by to byl placený den volna. Na druhou stranu nedovedu si potom představit, co by se ale dělo v obchodech třeba 23. prosince. To by bylo jako psycho. Ale na druhou stranu bych všem, co 24. prosince jako pracujou, třeba do té 12. 2. odpoledne, tak bych jim přál, aby byli doma s rodinou. No, ale uvidíme. Tohle bude zajímavá debata.

0: Bude 3:15, tohle byl Michael Schulte, Waterfall, tedy vodopád, a já zdravím taky do vodáckých kempů, pokud to už jste vyrazili na vodu, takhle o prázdninách a čeká vás tam nějaký malý vodopád v průběhu jezu, tak hlavně opatrně, jo, a při kraji. Jsme rádi, že nás posloucháte i mimo práci, i mimo auto a ideálně tam, kde užíváte volno a načerpáváte energii zase do dalších pracovních dní. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra tady na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Zítra nás čeká mimo jiné ve 2 odpoledne taky roleta dvojsmyslů. Co nás ale čeká dneska po 15., tak to je samozřejmě taky odpolední show Hit Rádia, takže dál zůstaňte na vlnách, zůstaňte s námi a užívejte zbytek úterního dne ve společnosti toho nejlepšího rádia, a to Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Prodloužený víkend je za náma, nádherný úterý. Tak co se dělo u vás? Odpočívali jste anebo jste léčili kocovinu v Karlových Varech? Co všechno se tam událo během prodlouženého víkendu, tak to víme, shrneme, aby vám nic zásadního neuteklo. Divoký západ, čili Kuba, Bára a taky David. Těšíme se na vás přesně v 15 hodin, buďte u toho.
3: Zlepši si náladu.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Karlovarsku. Došlo k ní v krásném lese, kde havaroval motorkář. Na místě jsou teď i záchranné složky. A bourá se taky na severním Plzeňsku na hlavním tahu Plzeň Karlovy Vary. V úrovni Přerub se srazily dva osobáky. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Tropi.cz.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
7: 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Karlových Varech letos začnou opravy v řídelní kolonády. Začít by se mělo už teď v červenci, hned po skončení Mezinárodního filmového festivalu. Rekonstrukce potrvá zhruba jeden rok, aby se vše stihlo do začátku příštího filmového festivalu. MHD v Plzni čeká změna. Ke konci příštího roku by měly skončit klasické papírové jízdenky. Jaká náhrada se chystá, řekne náměstek primátora Aleš Tolar.
8: A radí se to takzvanou plzeňskou peněženkou, kdy lidi si budou moci kupovat za 120 korun nosič elektronický, kterým zaplatí a bude se jim odečítat ta hodnota, kterou tam mají nakoupenou, a po vyčerpání to budou moci i vrátit a lásky pas a dostanou tu 20 zpátky, ta 20 je tam jako záloha.
7: Západočeská metropole je posledním z měst, kde ve vozidlech MHD stále fungují mechanické označovače jízdenek. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů Celsia, zájem například o vychlazené pivo už prý moc nestoupá. Ukázala to nejnovější studie. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou naopak k vyššímu prodeji alkoholu.
5: Fotbalový servis.
7: Fotbalisté Argentiny se v dnešním osmifinále mistrovství světa proti Egyptu pokusí udělat další krok na cestě k obhajobě zlata. Jeho americký favorit na úvod vyřazovací fáze až po prodloužení udolal outsidera z Cap Verde a proti dalšímu africkému soupeři se tak potřebuje zlepšit. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Egypťané pak budou v Atlantě usilovat o první účast ve čtvrtfinále v historii. Hrát se bude od 18 hodin našeho času. Postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem duelu mezi Švýcarskem a Kolumbií, který začne večer v 10.
5: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hitrádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
7: Na středu nám předpověď pro západní Čechy slibuje zpočátku oblačno až zataženo, postupně i polojasno. Místy se zítra objeví i přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 21 a 25 stupni Celsia. Teď už jsou tu se mnou i Kuba Rada a David Brabec.
5: Hit Radio FM+.
9: Hezký úterní odpoledne všem i po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Kojetíně ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
10: Ukradenou snídaní na festivalu ve Varech. Uklidíme odpadky z Boleva a taky se ztratíme v kukuřičném poli.
9: Majo Smith, taky Benassi Bros, to nabízíme z dalších skvělých hitů taky po 15. hodině. Laďte Hit Radio FM+ a užívejte odpoledne s námi.

0: ať už jste v práci, anebo už pelášíte domů. Tady je Hit Radio FM Plus Divoký západ a za mě jeden velký povzdech. Prej už se nejezdí na tábory.
1: No, existují jenom dva typy rodičů. Ty první jsou nadšený z toho, když děcko odjede, a ty druhý si to vůbec nedovedou představit. A zdá se, že těch druhých přibývá. Z toho důvodu máme taky větší a větší množství různých příměstských táborů. Jakube, vzpomeň si, jo. Za nás, když jsme byli my mladí, tak nic takového nebylo. Byly jenom takový ty dlouhý pobytový tábory, 14, 3 týdny.
0: No zaplať pán Bůh za to, protože to bylo léto plný zážitků, nových kamarádů, pak ty holky, že jo, ti posílali ještě dopisy.
1: Ano,
0: a,
1: ano.
0: A to teďka, bylo krásný.
1: A teďka tady vedle nás nervózně sedí naše zprávařka Bára Purkartová, která si takhle jako žmoulá prstíky a říká si, já bych ty svoje děti ale na žádný tábor nikdy neposlala, že jo, Baru?
2: No, já doufám, že nás neposlouchají a že neví, že jsou i pobytový tábory, na který by mohli odjet třeba na 2-3 týdny.
0: Ale třeba říct, jako proč by se tam neposlala. Prostě ty jsi jako stíhačka, která sleduje ty děti na poloze, na telefonu a běde jak za bočí do první večerky, kterou potkají, už jim voláš.
2: Jo, no proč by chodil do večerky, že jo?
0: A co ti potom? A ty je takhle ochudíš o tu krásu toho tábora, o nový přátelství, zážitky noční.
2: Vůbec. Ne, já třeba v noci na dnešek jsem jim dovolila, aby si v obýváku postavili bungr a v něm spali celou noc.
1: Wow.
2: No.
1: Neštípnul je tam třeba komár, nebo nehrozilo jim tam nějaký podobný nebezpečí?
2: Nevím, já jsem je hlídala s repelentem v noci, že?
0: Náhodou, já musím říct, co Bára tady prohlásila předtím, než jsme šli do toho vstupu. Jako tak hrdě se přiznala k tomu, že děti letos jako pojedou na tábor. Na exkurzi do koncentračního.

0: Cranberry, tady je Hit Radio FM+, tady je váš odpolední parťák a je třeba říct, že za náma 3 dny volna, který jsme každý využili trošičku jinak a David vyrazil na dětský tábor, proto jsme vlastně tady rozežhnuli tu vášnivou debatu, jestli děti na tábor jako jezdí nebo nejezdí.
1: No a já se musím pochlubit, já každý rok takhle ze začátku prázdnin jezdím na tábor, který se nachází na řece Střele, kousíček od Rabštejna a to je úplně ideální místo, který láká k tomu, aby se tam člověk ztratil. Fakt jo, to údolí řeky je opravdu nádherný a především tím, že tam nepotkáš široko daleko žádnou civilizaci. Já jsem si tam opravdu vylez s naším malým na nějakou skálu a teďka koukáme, jsme docela vysoko, koukáme doleva, koukáme doprava, rozlížíme se široko daleko. Ani známka po civilizaci, žádný dráty vysokého napětí, žádný 5G vysílače, ani chemtrail jsem neviděl na obloze, vůbec nic. A myslím si, že takovýchhle míst ubejvá a budou i do budoucna čím dál tím vzácnější.
0: Hele, jsou to nádherné místa, já tohle přesně jako miluju, když s prominutím vypadneš někam mimo to město, si úplně jako mimo civilizaci, klídek, pohoda, nikdo tě neruší. Jenom mě baví sledovat tu báru, jo, jak si řekl, ty pro ní stresový faktory. Nikde nikdo, žádná elektrika, skála, řeka. Bára už vidí ty utopený děti, jak padají ze skály.
2: Přesně, není signál, pomoci se nedovolá.
0: KPZ-ku si musíš vzít sebou.
1: A navíc Manětínsko, tam je největší tma v celé České republice.
2: No nepomáháte tomu.
1: Jo, Bára už má záchvat úzkosti, takže jdeme od toho. Mimochodem, jestli vy máte nějaký takovýhle oblíbený místo na čundry, klidně nám dejte vědět 720 870 237.
0: Ty nevíš, že čundráci tyhle ty místa zásadně neprozrazují.
1: A tak nám na WhatsApp, to by mohli, ne?
0: My to nikomu neřekneme.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
8: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
7: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Eva Farná a Miraj, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, a my si teďka vypravíme na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
1: Já musím říct, že z toho mám vlastně jenom pozitivní dojmy. Já jsem tam teda nebyl, protože samozřejmě jako hlava na hlavě a to úplně není moje, ale sledoval jsem to tak nějak jako z dálky a ten letošní ročník, za mě to šlo teda v obrovitánský kus dopředu.
0: OK, a dokážeš mi říct třeba v čem?
1: Hele, už jenom to, že se změnila vlastně podoba červeného koberce, který nebyl jako přímo od auta ke vchodu, ale bylo to podél, jako byla tam taková lávka, kde ty hosté procházeli, a Net X během toho příchodu jako zpívala. A bylo to pojatý vlastně úplně jinak, než jsme doteď znali. Změnilo se obsazení moderátorů, fakt to vypadalo celý úplně jinak. A já se vlastně musím trošičku ptát, jestli to není tím odchodem Jiřího Bartošky.
0: Myslíš, že on by to jako drobec brzdil, jo?
1: Já to nechci říct asi takhle jako ostře brzdil.
0: A že starýho psa novým kouskům nenaučíš, jo?
1: Kult Jiřího Bartošky asi nesl nějaký jako konzervativní hodnoty. A všichni jsme věděli, že ten festival ano má obrovitánskou úroveň. Je to všechno tak, jak to má být. Ale bylo to 20 let vlastně jako stejný.
0: Hele, nechám to klidně na posouzení našich posluchačů. Klidně nám dejte vědět 720, 870, 237, jestli jako souhlasíte s Jakubem, a nebo byste mu dali políček za tohohle Bartošku.
1: Hele, klidně do mě, jako že neuctívám, naopak uctívám Jiřího Bartošku, to o tom žádná, ale klidně dejte vědět, budeme rádi. Mimochodem, jak to bude s tou dronovou show? Bude teda dneska, nebo nebude? Odhalíme, buďte teda s náma.

0: Bez Pink by to nebylo ono. Krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, za chvilku třeba Nicky Jam a Enrique Iglesias.
1: Letošní filmový festival v Karlových Varech mi tak trošičku připomíná trilogii Slunce, seno. To je se vemete, se nevemete, se vemete, se nevemete. Tedy aspoň v případě dronové show. Jo, zahajovací páteční hele nádherný, fakt jako 13 dronů na nebi, pecka, velká pecka. Dneska večer měla být repríza, chápu. Jo, prostě Karlovy Vary, zahajovací víkend narváno Pražákama, takže to chceš vidět bez nich. Rozumím tomu. Oni ten dojem celkem kazej.
0: Ano, i když se sice koukáš pouze k nebi a Pražáci jsou stále jenom jako na zemi, tak i tak ten dojem prostě umějí zkazit.
1: Jsme si hezky kopli do nich. Nicméně teda teď je otázka, jestli to bude, protože kvůli větru, který je venku, se ta dronová show z dneška přesunula na včerejšek.
0: Aha.
1: Zároveň, ale...
0: Počkej, z dneška se přesunula na včerejšek?
1: Ano. Co ti na tom neštimuje? Z úterka na pondělí. Z dneška na včerejšek.
0: No, dobře. Tak pokračuj. To nedává moc smysl, ale...
1: No tobě! To je v pořádku, že tobě to nedává smysl. Nicméně organizátoři jako řekli, a to moc nedává smysl, pokud bude foukat jako foukalo včera a bude foukat i pozejtří, tak jak fouká dnes.
0: Ty vole, už je tam pozejtří. Nemůžeš prostě říct, jestli to bude nebo nebude.
1: No to nevíme, protože čekáme, co se bude dít.
0: Tak řeknu, nevím, anebo jdu od toho.
1: Jestli se jako chystáte dneska vyrazit do Karlových Varů na dronovou show, tak určitě vyražte, jako super nápad, já bych chtěl taky hrozně jet. Může se ale stát, že tam přijedeme a uvidíme jako prd. A my se snažíme to zjistit, jak to teda bude, jako jo. Už jsme rozhodili sítě, fakt to zjišťujeme a jakmile něco zjistíme, tak vám to povíme. A slibujem, že už se nebudeme jako motat v tom včera, dnes a zítra.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
8: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Farmapark u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farmapark u Toma. Letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

0: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
1: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: tady byla řeč o těch varech, tak jsme vyrazili na jeden noční mejdan BB Rexa a taky Faithless. Ladíte divoký západ Hit Radio FM+. Zprávy tak ty jsou nachystané a v nich vám ukážeme v praxi, jak 6-7 komplikuje život důchodcům.
1: Nevíte náhodou, co je 6-7? Klidně se zeptejte nějakého puberťáka. Ne, že by vám to řekl, ale...
0: Ne, teď si představ chudáky ty rodiče, který teď vezou puberťáka v autě a ty tady
2: 6-7. 6-7!
1: Tak 6-7 za chviličku ve zprávách. Teď

0: love.
1: Jako kdyby Benson Boone zpíval o sobě Beautiful Things, posloucháte divoký západ Hit Radio FM+.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazily v Karlových Varech Jenišově. Pozor u Globusu, kde se teď kvůli vyšetřování můžete krátce zdržet. No a opatrně taky v Karlových Varech na Matonyho nábřeží. Padající strom tam poškodil projíždějící vozidlo. Tak i tam si při projíždění dávejte velký pozor. Na vaše další informace z dopravy čekáme u nás na WhatsAppu číslo 720 870 237. Jenom
3: Hit Radio. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
2: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Západočeská metropole od září posílí městskou policii. Přibýt by mělo dalších 15 nových strážníků. Aktuálně jich má Plzeň asi 270. Cílem je, aby ve městě bylo až 350 strážníků. Hloupý žert pořádně zmátl obyvatele Štěnovic u Plzně. Neznámý vandal ručně přepsal informační ceduly u místní lékařské ordinace, na kterou dopsal, snad jako vtip, číslo 67. Lidé se začali obávat, že se jejich lékařka stěhuje, což vedení obce na svém webu vyvrátilo. Pozor na motorkáře. Teď v létě jich jezdí hodně a často bohužel zapomínají na vlastní bezpečnost. Potvrzuje to i preventistka policie Monika Šindlová.
7: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
2: Mít na motorce jenom tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti.
6: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
2: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno až zataženo, během odpoledne pak i polojasno. Předpověď slibuje taky občasné přehánky a teploty mezi 21 a 25 stupni.
6: Hit Radio FM+.
1: Zdravíme celý západní Čechy od Aše až po Prahu, tady je divoký západ.
8: Za chvilečku 2000 do plzeňské Olympie, teď ještě hodiny.
9: Hit Radio.
10: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Krásný odpoledne, divoký západ přeje, tohle byla skupina Hodiny a my pro vás teďka v 16 hodin a 8 minut něco skvělého máme.
1: Celý tento týden soutěžíme o 2000 korun na nákup v plzeňské Olympii, stačí projít naším kvízem na ruby. 720 870 237, pojďte zavolat, zkuste štěstí a dvojka bude vaše.

0: Je s váma divoký západ Hit Rádia FM+, už za chviličku třeba Pitbull a Christina Aguilera, my vás teďka obohatíme o 2000 do Olympie.
1: Kvíz na ruby. Správně je špatně a špatně je konečně správně.
2: Na telefonu máme Janču z Klatov, ahoj.
3: Ahoj.
0: Jani, představ si, jsou prázdniny, nám se moc nechce pracovat a tak bychom chtěli od tebe, aby si za nás vysvětlila princip kvízu na ruby.
3: Odpovídat vždy špatně.
0: Ano, je to celý takový na ruby, to dnešní vysílání. A my pro vás, pro tebe teda budeme mít teďka sérii otázek a ty po 30 vteřin musíš jenom kecat. Zvládneš to?
3: Pokusím se.
2: Ale vlastně to, co my tady děláme každý všední odpoledne. Nic těžkýho. Jani, my jsme nachystaný, jak jsi na tom ty?
3: Připravená.
2: Tak jdeme na to. Kde se koná filmový festival?
3: V Plzni.
2: Co je symbolem filmového festivalu ve Varech?
3: Jabko.
2: Kolik je 5x5?
3: 82.
2: Jasně. Čeho k nám do rádia voláš?
3: Koštětem.
2: Jak se jmenoval kamarád Šebestové?
3: Jonatán. Co si... Taky.
0: Bereme.
3: Ne.
2: No, co si nejčastěji dáváme v hospodě?
0: Zmrzlinu? A taky bereme, taky bereme. Ta hospoda tě zmátla úplně nejvíc.
2: Jako ta zmrzlina je taková...
0: Nejčastěji chodíš do hospody na zmrzlinu?
3: Já chodím na pivo, no. Tak
2: no,
3: právě.
2: Je pravda, že to je spíš asi v cukrárně. Budeme hodný. Mimochodem, protože ty jsi z Klatov, tak já dám ještě jednu jako otázku. Co najdeme v klatovských katakombách?
3: A to musím zavědět, je správně nebo špatně?
2: Špatně.
3: Špatně, takže muškáci.
2: Muška, ježiš, to je krásný takový zahrádkářský sympozium, vy tam jste hrdý na ty karafiáty.
0: A teďka máte v katakombách muškáty, já jsem tam chtěl jít na zmrzlinu, oni tam jsou muškáty, no nic, Jani, gratulujeme, 2000 korun, dárková karta do plzeňské Olympie je tvoje, užij si nákupy na náš účet.
3: Dobře, děkuju moc krát.
2: Vydrž nám na drátě, měj se krásně.
0: Ahoj.
3: Díky moc, ahoj.
2: No, a další šance pro vás ostatní zase zítra po 16.
1: Kvíz na ruby. Jediný kvíz, kde maturita pláče v koutě.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň CZ.
6: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 16 hodin 21 minut. Zdravíme všechny řidiče, posloucháte Hit Radio za volant.
1: Za volantem ne.
0: No, ale Hit Radio za volant nejsme, aspoň zatím. I když na teď se tomu můžeme proměnit. Jdeme na dopravu prostě.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: Je to nejlepší dopravní servis na západě Čech, dál opatrně v Jenišově u Globusu. Jak od nás víte, policie tam došetřuje nehodu dvou osobních vozidel. Pozor taky na Sokolovsku ve Svatavě. V krátké ulici teď pracují hasiči. Likvidují strom na vozovce, tak i tam projíždějte s opatrností. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Na silnice se vrátíme zase v celou, tak díky za vaše zprávy.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
13: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
12: Klimatizace co topí?
13: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
12: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
14: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG okno Třemošná.
2: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
2: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. S vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Mikael a spolu, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+, parádní odpoledne.
1: Teď jdeme uklízet odpadky z boleváku se začátkem prázdnin a s plným rozpukem léta, tak se všichni nahrnuli právě na bolevák. A tedy všichni, kteří neodjeli k moři. No a udělali si tam z toho takový malý moře. No a samozřejmě nejenom ty pláže a ty nový mola zažívají obrovský nápor, ale taky popelnice. A město teďka jako zjistilo, že ta kapacita dosavadní všech těch košů absolutně nevyhovuje, absolutně nestačí a všechny malý koše byly nahrazeny za velký popelnice. Stejně to je prej málo.
0: Jako mě to asi nepřekvapuje, no tak jako co se čekal? Léto, lidi, spousta lidí, voda, hezky. No,
1: město asi čekalo, že to tady lidi budou dělat na západě Čech asi jako Japonci, kteří si prostě svý odpadky zase odnesou domů, ale vem si domů prostě rozjezenýho melouna, to je, se nosí blbě,
0: ne? No ne, tak s těma mravencema to doma nechceš, že to radši necháš těm mravencům tam, jako já tomu rozumím vlastně, ne?
1: Krásný odpoledne, přeje Divoký západ, máme ty nejlepší hity a tohle je důkaz Imagine Dragons.

0: Fastboy and Topic, krásný odpoledne, nebudem si nic nalhávat, vždycky na začátku prázdnince u nás veškerý život na západě Čech točí kolem Mezinárodního filmového festivalu. No a tak se k němu tak nějak vrátíme i teď my na divokém západě.
1: Čekali jsme, co se během víkendu bude dít, kdo skočí do řeky, kdo udělá jaký foupa, jakou ostudu vlastně.
0: Nic, viď?
1: Jako Jirka Macháček slavou 60. tak čekáš rozbořený pokoj v pupu. Nic, všechno v cajku, jako žádná ostuda se neděla. Dokonce to potvrzuje teda i policie, která říká, hele dobrý, jako řešili jsme pár jako šarvátek, něco jako ve frontách, ale vlastně klid, až na krádež snídaně. Tak říkám, co?
0: Krádež snídaně?
1: Krádež snídaně?
0: Co to jako je?
1: Hele, ve finále se z toho vyklubala krádež ve smyslu toho, že se někdo vloupal do bytovky. Na chodbě byla jakási skřínka, kam si někdo dal nákup, kde bylo pečivo a to někdo odcizil.
0: No to chlápu, to bych teda taky jako nahlásil. Křupavý rohlíčky mi někdo krás nebude.
1: Dobře, ale tak když už jdu krást jako jídlo, tak skočím přesně do nějakého toho hotelu, ne, tam jako černý pasažér se teďko podle mě má šanci dostat úplně v pohodě, tam je tolik lidí. A ne, že bych chtěl někoho navádět, to vůbec ne, v žádném případě, ale krás prostě jako bochník s rohlíkama.
0: Každopádně jsme moc rádi, že Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech probíhá v pořádku. A i za ty policajty, jako jsem vděčný, že toho vlastně tolik nemusí řešit.

0: Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
2: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
3: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Opakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
7: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Pěstor Jonas Blue, tak Kerita Ora a hezký odpoledne všem na západ Čech, tady je divoký západ. Pražáci sice z Karlových Varů odjeli, ale Lajna se tam točí dál.
1: Lajna? Hmm? To můžeš takhle říct do vysílání.
0: Proč by ne? Jako co máš za problém s Lajnou?
2: David s ní nemá problém.
0: A to můžeš říct takhle do vysílání?
1: Páro! Mluvíme tady samozřejmě o kvalitní české kinematografii.
0: Ano, protože v Karlových Varech se natáčí Lajna konečně film. Jestli jste mysleli, že řeč úplně o něčem jiným, tak evidentně vy máte s něčím problém.
1: A poslouchejte Hit Radio FM+, my vám podrobnosti prozradíme už za chvilku v našich zprávách. Předtím něco hezkýho, rýmovacího, poetika.

0: DJO, posloucháte Hit Radio FM+, jak to vypadá teď na silnicích, to vám řekne Bára Purkartová.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace v dopravě teď hlásí řidiči na Tachovsku. Dávejte si pozor na trase Stříbro-Kšice, kde je silnice neprůjezdná kvůli rozsáhlému požáru na louce. A vážná nehoda se stala na Berounsku. Tam opatrně u Svaté ve směru od Černína. Záchranáři zasahují u havárky motorkáře, tak si tam dávejte pozor. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Karlovy Vary jsou v těchto dnech plné filmařů. Dnes obsadili dokonce i Matony arénu, kde začalo natáčení snímku Lajna konečně film, který navazuje na úspěšný seriál. První záběry vznikly už na zimní olympiádě v Miláně. Další hokejové scény budou právě z Karlových Varů. Premiéra je v plánu letos na Silvestra. Dneškem startuje další rekonstrukce vozovky v Plzni. Omezení čeká v centru v ulici Na Roudné, kde město opraví a hlavně rozšíří silnici, aby byla bezpečnější. Celý jeden měsíc, proto teď bude silnice neprůjezdná. Hrady a zámky teď během letních prázdnin nabízí bohatý program a také delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Víc mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
7: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky. Připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
1: Vrcholem sezóny bude Hradozámecká noc, která se bude konat 22. srpna. Český hokejový útočník Martin Frk po letech v zámoří míří do KHL. 32-letý odchovanec Karlových Varů podepsal smlouvu s týmem Shanghai Dragons, který hraje domácí zápasy v Petrohradu. Klubu se Frk upsal na 2 roky.
6: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
1: Podle předpovědi by u nás zítra mělo být zpočátku oblačno nebo zataženo, postupně polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 21 a 25 stupni a objevit se u nás můžou taky občasné dešťové přehánky.
6: Hit Radio FM+.
0: Tady je divoký západ, krásný odpoledne, za chvilku se společně ztratíme v kukuřičném poli.
8: No a taky David Guetta.

0: Alex Warren.
1: Krásný, posloucháte Divoký západ, který je báječně sehraný. A teďka vás vezmeme společně ztratit se do kukuřičního pole. Už je to tady opět, myslím si, že už asi pátým nebo šestým rokem po sobě. Nedaleko Přeštic se v kukuřici vysekal velký labirint v kukuřičném poli a Bára tam teďka byla o víkendu, viď?
2: Ty, Bára se tam ztratila na skoro 3 hodiny, je to úžasný.
1: Ztratila jsi si tam s dětma nebo před nima?
2: Takhle, ztratila jsem se s nima. Pán u vstupu doporučoval, ať se všichni rozdělíme, že budeme mít jako lepší zážitek. Ale já jsem se tak strašně jako bála. Takže děti zůstaly při mně.
1: Čeho jsi se bála?
2: Že se ztratím.
1: Těm dětem nebo?
2: No jako obecně, nechtěla jsem se ztratit sama, tak jsem tam radši bloudila s nima.
1: Jakube, byl jsi tam někdy v tom kukuřičném poli?
3: Nebyl, já tomu nefandím.
1: Proč tomu nefandíš?
3: Podle mě to mrhání kukuřicí.
1: No tak samozřejmě.
3: Víš, podle mě prostě jako když je kukuřice na poli, tak zavčasu, dokud ještě není zralá, se má poctivě ukrást a zavařit. A samozřejmě čím víc lidí se na tom poli pohybuje, tím hůř se krade.
1: A víš, kolik toho sežerou třeba divočáci? To je prostě pro pár měšťáků, to je v pohodě.
3: To. Víš, kolik my toho sežerou, kvůli tomu, že je tam bludiště? A víš, kolik se mohl mít na zimu zavařeno?
1: To nevím, ale řekl bych, že by si jako s tímhletím do rádia neměl přiznávat.
3: Ježišmarja, to je polní pichne, klasická věc. Tohle je Damiano David.

0: Aura Dione a taky Friends, tady je Divoký západ Hit Rádia FM+. Za chviličku pro hezčí odpoledne taky Disturbed a já se musím ptát, jak zásadní je výsledek pro to, aby jsme o něčem mluvili.
1: Jak to myslíš? Jak zásadní je výsledek, abychom o něčem mluvili?
0: No tak řekni, kolik Plzeňský kraj získal medailí na olympiádě dětí a mládeže.
1: Aha, tady už vím, na co narážíš. 40, přátelé. Naši mladí sportovci přivezli z Prahy, kde se konala olympiáda dětí a mládeže, 40 medailí na 40 cenných kovů, což je krásná věc a myslím si, že to je taky odpověď na to, když někdo říká, ty děcka jsou furt jenom na kompu a nevystrčejí ani nos před barák.
0: A kolikátý skončili teda celkem?
1: Šestý.
0: Je třeba říct, že oproti tomu Karlovarský kraj přivezl pouze 20 medailí. Na druhou stranu, vzhledem k počtu obyvatel Karlovarského kraje, si myslím, že 20 je nadprůměrný výkon.
1: No ale zatajil si, kolikátý skončili.
0: Poslední. No dobře, no tak Zlínský měl 21, promiň.
1: Nehledě na výsledky, ale gratulujeme všem dětem, kteří se týhletý akce zúčastnili a jsme moc rádi, že jste jak z Karlovarska, tak z Plzeňska reprezentovali západ Čech na takhle velký akci.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
10: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
9: Klimatizace co topí?
10: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
9: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

se potkáme jednou, vidíme jenom horizont, za kterým všichni, co ti chybí, jsou. Když někdo přejde přes stráž,

0: Tohle jsou Mirai, zítem lítej a to se celkem hodí, protože nyní se podíváme na to, jestli proběhne anebo neproběhne velká dronová show na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
1: Ano, ta velká dronovka, která zahajovala vlastně filmový festival, tak se dneska měla opakovat. Nakonec teda kvůli větru byla i včera, což doufám už ti dává smysl. A bude nakonec i dnes, což doufám ti taky dává smysl.
0: No uvidíme, protože celou dobu bylo ve hře, že by se to mohlo zrušit vzhledem k silnému větru a k porybům počasí a tak dál. Takže opravdu dneska bude?
1: Zatím se počítá s tím, že bude, ale samozřejmě pokud by přišlo tornádo, tak nebude.
0: No a když přijde v průběhu té dronové show?
1: Tornádo? No. To asi není úplně pravděpodobný. Může se stát, že třeba jako ty tvary, to srdíčko, který jsme tam všichni už viděli, že se třeba tak o 2 metry jako posune, aha, nebo se trošičku rozhodí, bude mít arytmii, tak to je součást toho větru.
0: A nemůže se stát, že by přifouknul nějaký orkán celou tu dronovou show z Varů třeba do Plzně, víš?
1: To asi úplně nehrozí, si myslím. 22:30, to by měl být začátek, tak já doufám, jako přemýšlím, že bych tam vyrazil, tak doufám, že to nebude úplně zbytečný. No. Další tipy na to, kam se podívat, hlavně o víkendu. Tak ty pro vás budeme mít za chvilečku, teď ještě Roxette.

0: Přejeme krásný odpoledne a zároveň víme, kam vyrazit. Posloucháte Hit Radio FM+.
1: Kam vyrazit?
2: Do Varu mířím Niaga a Ždorb, budou hrát zítra večer od 9 hodin a to na Matony Live Baru. No a filmem tak toto nežije jenom v Karlových Varech. V pátek se bude promítat taky v Malesicích a to Západočeská komedie Někdo to rád v Plzni. Začátek ve 21.30.
0: O víkendu můžete vyrazit na 90 do Manětína. Taneční parket přímo pod hvězdama a atmosféra, která vás vrátí do doby Walkmanu. A samozřejmě se taky chystáme na největší hudební festival na západě Čech, na Hrady.cz, na Hrad Švihov. Právě tam bude vystupovat třeba skupina Trautenberg, Rytmus, MiG-21 a nebo Dan Landa. Poslední vstupenky na www.hrady.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
8: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio FM+.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: i nejlepší hity do jakýkoliv doby. S váma Divoký západ, Hit Radio FM+. Před náma třeba ještě Luna a Bailando. Teď souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme společně uklízeli odpadky na Boleváku. Během prvního týdne prázdnin to tam vypadalo jako na skládce a město muselo razantně navýšit počty popelnic. To kdyby to měl ve správě tady náš Jakub z Divokého západu, tak ten by všechny odpadky vzal a začal je pálit ve veřejném ohništi. Nejenom, že by tím vyřešil problém s nepořádkem, ale i s přelidněnýma plážema na Boleváku, víte, Jakube?
0: No hlavně u té nuda pláže bych to hodně začuzoval. A taky jsme se ohlídli za zahájením filmového festivalu. První ročník, na kterém se nepodílel jeho prezident Jiří Bartoška. A já jsem moc rád, že festival se posunul. Já vím, že na Barťáka si nikdo nedovolí sáhnout. Já jako taky ne. Ale je otázkou, jestli právě on a jeho osoba nebyl tou konzervativní částí, díky který festival sice získal věhlas, ale 20 let stejnou tvář. A upřímně musím se vlastně i omluvit, protože jsem si tu

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. IVČA teď hlásí nehodu na Klatovsku. Došlo k ní u Svrčovce na Mostku, kde osobák narazil do svodidel. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
3: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
7: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
6: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 600 tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kilogramů výbušnin. To je výsledek letošní zbraňové amnestie, která po půl roce skončila minulý týden. Více zbraní než letos přinesly lidé jen před 17 lety. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Petr Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto otevřel v Kolíně na střední odborné škole informatiky a spojů první junior centrum kybernetické bezpečnosti, vysvětluje radní Milan Vácha.
10: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět v běžném internetovém prostředí.
9: Projekt vyšel na 70,5 milionu korun. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozí her Ester Ledecká. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: V průběhu večera i noci většinou oblačno, zataženo, během noci pak s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat. Nejnižší ranní teploty 18 až 14 stupňů na severu a severovýchodě kolem 12, přes den polojasno, jasno, maxima 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy 27.
11: Ahoj, tak jak se máte? Krásný večer, 2:08, s vámi Kateřina Pechová. No a čeká nás co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Věřím, že si to společně opravdu užijeme. Hned na začátek, královna popu. Tohle je Madonna.

Tohle jsou Oasis a jejich Whatever. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Mimochodem, před chvíli nám dohrála Madonna, královna popu, víme. No a zajímavost, ona a nový papež Lev 14. jsou příbuzní. Šokující? No, jako jo, možná nejsou úplně velmi blízce příbuzní, ale jsou, jo, Madonna a papež, skvělý. Konkrétně jsou devátý bratranec a sestřenice, sdílejí společného předka z 16. století, a to prosím pěkně francouzského osadníka z Quebecu. Já se obávám, že takhle nějak jsme příbuzní úplně všichni, jo, ale i tak přece jenom, když se podíváte na Madonu se songem Like a Virgin, na papeže, který káže o celibátu. Jako nějaký podobnosti tam jsou a hlavně to dokazuje, že rodinu si prostě nevybíráte. Doufám, že minimálně s našimi dalšími hity budete extrémně spokojení. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tady Moby a já věřím, že vás to bude bavit.

0: Večírek osamělých srdcí a tichá dohoda právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 18 hodin 19 minut. My se společně i takhle při úterku dáváme to nejlepší z 80, 90 a milénia. No a za chvíli vyrazíme právě do 80. Podle názvu kapely Dexys Midnight Runners možná nebudete si úplně jistí, ale jakmile vám pustím ten song. Song, který je tak skvělý už od roku 82, že i do dneška ho používají třeba v reklamách, no protože je to prostě boží. Dáme si Come on Eileen už za malou chvíli.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

Ka-ching. Shania Twain, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, z holubů asi většinou radost úplně nemáme, ale teď je tu výjimečná situace, protože ostravská zoo teď slaví velký úspěch. Po nějakých dlouhých 15 letech se tam podařilo odchovat mládě největšího holuba na světě. Je to novoginejský korunáč z klaterův, mají takový, jako jsou hezky zbarvený, jo, jsou samozřejmě velký a mají takový chocholky roztomilý, jakože fakt to vypadá moc hezky. V loni se to hnízdění nepovedlo a letos se podařilo odchovat první mládě. Takže gratulujem do ostravský zoo, určitě se vyražte podívat, přece jenom normálně holuby spíš odháníme, jo, ale tyhle s chocholkama, ty jsou krásný. No a když jsme u těch ptáků, tak teď jsou tu BSP a hvězdnej pták.

0: Dobrý večer všem. Ti z vás, kdo stále ještě tápou, ano, dneska je úterý. Jo, máme kratší pracovní týden, alespoň teda vy, co jste měli ten prodloužený víkend fakt volno a to pondělí jste si užili pěkně s nohama nahoře, tak jo, jo, už jenom vlastně 3 a kousek dnů nás dělí od dalšího víkendu. A hned je to takový příjemnější, co? Najednou se to dá všechno úplně v pohodě zvládnout. K tomu trochu toho červeného. Tahle legenda Red Red Wine UB40 už za chvilku taky Eros Ramazzotti nebo ATB.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný úterní večer všem, 7 hodin přesně. Doufám, že si užíváte hezké úterý. Další hity před námi. To nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, další extrémně skvělý pecky. Za chvíli Jennifer Lopez a teď jsou tu Pet Shop Boys Go West.

Je prostě skvělá. Jennifer Lopez, Féteru Hit Rádia. Krásný večer všem a jeden velký úspěch pro Česko. Pozor, pozor, naše tenistka Muchová si poprvé zahraje wimbledonské semifinále. Podařilo se jí teď ve čtvrtfinále porazit čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osaka. Takže fantastický, jako velká gratulace, ano. My jsme opravdu sportovní národ, což je skvělý to pozorovat. Tak uvidíme, jak se našim tenistům povede dál. Každopádně velká gratulace. No a my to půjdeme oslavit dalšími hity. Už za chvilku nás čeká Bryan Adams. Ale teď, a asi to nemusím moc představovat, Depeche Mode a Enjoy the Silence.

Bryan Adams a Somebody do vašich uší z Hitrádia. Hezký, suchý večer. Ano, ano, teď nenarážím na suchý víno, ale na to, že opět nebude pršet, třeba týden nemá pršet a sucho v Česku čím dál horší. Navíc teda od příštího týdne už opět tropické teploty. Tak jenom doufám, že jak teď pršelo chvíli, že jste si moc nestěžovali, protože očividně se nějakou dobu deště opět nedočkáme a budeme nakonec zase všichni venku tančit tanec. A možná jsme to podcenili, možná jsme tančili málo na přivítání toho deště. Tak zkusíme, když tak znova, jo? Podle mě se Sandrou to půjde výborně. Zkusíme, už za chvilku.

0: CZ.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: zlepši si náladu.
1: Give me a D.
2: D.
1: Give me a I.
2: I.
1: Give me a S.
2: S.
1: Give me a C.
2: C.
1: Give me a O.

a držím ti město. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, máme 7:30. No a všímáte si, jak takový to, co v jednu chvíli vypadá, že tenhle trend už s náma fakt bude navždy a všechno to nakonec stejně skončí. Třeba v roce 2011 vzpomenete si na planking, takový to, jak si lidi lehali na divný místa, prostě leželi čelem dolů a takhle se fotili. To už nikdo nedělá, což je asi dobře, teda bych chtěla říct. Gangnam Style, jak to všichni zpívali, všichni to předváděli, i to skončilo v roce 2012, jo. Třeba 2014 vrčela Ice Bucket Challenge. Taková ta challenge, kde na sebe lidi lili ledovou vodu, jo, a led. Už to taky nikdo nedělá, to je zajímavý, co? Nebo třeba před 10 lety, což teď vám bude připadat, že to není možné, vrčelo Pokémon Go, jo, hra, která, nutno říct, vytáhla spoustu lidí a děcek ven, že lovili Pokémony, ale jakoby nic, ticho po pěšině, jo. Takže nebojte se, i stejně jako Labubu, který loni tak hezky vystřelili a už je zase nikdo nepotřebuje, každý bláznivý trend jednou odejde. Ale skvělá muzika, ta je s náma furt. Shakira, The One, právě teď.

0: Jimmy Somerville a June Miles Kingston, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že si užíváte tyhle hity. I já sama tady občas sedím a říkám, to jsem dlouho neslyšela. A to je to kouzlo, protože v rámci tohohle našeho výletu do 80., 90. a milénia, nejenom, že si dáváme starý dobrý fláky, ale dáváme si i ty fláky, na který jsme tak trochu zapomněli. Jeden takovej před náma, ten jste asi nestihli zapomenout, protože to se nedá dostat z hlavy. Prostě hlas Celine Dion zůstává navždy. Celine Dion, R.E.M. nebo Erasure už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 70.

0: poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
3: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
4: Krásný večer, 8:00, s vámi Kateřina Pechová a taky další hity. Vyrazíme spolu na karneval. Samba de Janeiro právě teď.

0: Fierce, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer. No, pokud jste po večeři, jo, a honí vás mlsna, tak mám dobrou zprávu. Dneska je totiž světový den čokolády, ano, a kdy jindy zhřešit, než v den, kdy tahle mňamka slaví svůj svátek. Takže prosím vás, pokud jste doteďka váhali a říkali si, a neměl bych, ne, takhle na večer, dejte si. Jo, máte to oficiálně povolen, schválený, je úplně na vás, jestli si dáte kostičku nebo celou tabulku, je mi to jedno, hlavně si dopřejte, protože si to zasloužíte. No, zasloužíte si taky další hity, teď je tady Shaggy.
1: Yo man, yo, open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

Alanis Morissette právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No a krásnou noc, a teď nemyslím, abyste šli spát. Naopak, už za malou chvíli vám prozradím, proč dneska výjimečně ponocovat, jo? A ideálně u toho koukat nahoru. Jo, čeká nás celý červenec, hezká podívaná, o tom už za chvíli. Do té doby Communards, Bára Basiková nebo Mr. President.

Mr. President v éteru Hitrádia, krásný večer. No, jak už jsem říkala, budem ponocovat a budem koukat na nebe, protože následující červencové dny a týdny nás čeká hned několik skvělých podívaných. Většinou to bude o tom, že se k sobě budou přibližovat vesmírná tělesa, nebo nám se to tak bude zdát, jo. Hned dneska v noci, někdy po půlnoci, byste měli koukat na východní až jihovýchodní obzor, protože dojde k setkání měsíce se Saturnem. Mělo by to být pozorovatelný samotně takhle očima, jo, případně když si vezmete dalekohled, tak údajně budou vidět i prstence na Saturnu, což může být jako velmi zajímavý. No a třeba hnedka v sobotu, teď 11. před úsvitem, tak to je pro vás, co spíš rádi brzo vstáváte, bude na ranní obloze se skupení tenkého srpku měsíce, potom hvězdu kupy Plejády a Marsu. Se skupení, takový hvězdnej mejdan, jo. Tak schválně zkuste, jestli něco z toho najdete. Dobrý na to je mít třeba i tu aplikaci v telefonu, která vám ukazuje tu oblohu, kde je jaký směr, že jo, a tak to třeba používám já, abych našla. Dobře, velký vůz najdu, ale ostatní věci hledám pomocí aplikace. Tak schválně zkuste a třeba zahlídnete něco mimořádného do uší právě teď.

0: Prostě skvělej song Brother Louis a Modern Talking Féteru Hitrádia. Krásný večer. Blíží se 9:00, já se s vámi pro dnešek budu loučit, mějte se krásně, užijte si hezký zbytek toho úterý, vy, kdo vydržíte vzhůru, nezapomeňte po půlnoci koukat, jestli uvidíte to krásné setkání měsíce se Saturnem a spolu se uslyšíme opět zítra večer. Mějte se hezky do 9:00, třeba tohle. Klasický maniak, k tomu třeba Move Your Feet nebo nějaká žďorp, nejlíp jim bylo. Mějte se hezky, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Rádio FM Plus.

0: Rádio FM+.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Rádio FM+.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio FM Plus. Hit Radio FM Plus.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.